Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče, je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů, společně s Vojtou Rohličkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

pocity, už nesmí zvedat telefon. Co by ti na úbrusu zněl, kdyby to náhodou byl on, a strunu v srdci rozezněl.

0: svět.
1: Nepiš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám tíkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň

světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do Pražské malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku. Pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

zas. Koukám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo z not a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví,

0: Album Pramen, co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se.

aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
2: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
1: Ano, jsme si na tebe posvítili.
2: No, tak ano, si přijdu jak na jevišti.
1: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
2: Prosím tě, není to tak dávno. No. Nevím, 14 dní, 3 týdny.
1: A co to bylo?
2: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Venku. Open air, jak se dneska říká.
1: A počasí bylo?
2: Počasí bylo nádherný.
1: A lidi?
2: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
1: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávali popleskama s Míšem?
2: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
1: Ano.
2: A já je tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
1: Jo, neokřikoval jsi je.
2: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není
2: jo.
1: Tam ten rozdruh.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no. Tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak? A o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš se budíka na to, nebo až
2: se probudíš? Ne, já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. A když se zase umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám tu EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo Svícení jara, musíš. Prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš? Třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo ani. Do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba člověk hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina Setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
2: A ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenují ty lidi,
1: ano.
2: Jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, věc. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha, ve hře je, má Ačko, teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 011 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď? Jsem do studia, kde je hostem Tonda Procházka.
2: Dobrá, podna pánové. Je vás Petr Zeloty.
1: Ano.
2: A všel bych si anekdoty.
1: Píše Mainbot. Děkuju za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
1: Dobře. Zapisujeme.
3: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
4: No, co pak?
3: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
1: Dobře.
3: Mějte se.
1: Taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
4: No, asi dojel do svého cíle někde.
1: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
5: Já se ozvu rád, Zdeněk.
1: To jsme rádi.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
4: Děkuji,
5: vás
4: dobrý den.
5: Trošku Patriku.
1: Děkuji.
5: To vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
1: To já vím,
5: nemohl,
1: proč nemohl.
5: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
1: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
1: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
7: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to. Upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout,

0: že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
1: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
2: no
1: věci.
2: Jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
1: Tvoje smíšené pocity.
2: Moje smíšené...
1: U čeho bývají?
2: Prosím?
1: U čeho bývají?
2: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
1: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
2: Samozřejmě, ale
1: tak, pozorovat, to jsou, jak se to
2: jsou takzvané smíšené.
1: A co hraje za divadlo?
2: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
1: Ano.
2: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
1: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
2: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak, je, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
1: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako v tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
2: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
1: Jako, je tvárná, nechá se
2: takhle, tak, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
1: tak vás seřve, kdo to tady...
2: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
1: A zapomene, co má dělat v roli.
2: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to je tam.
1: A čím zase nečistil?
2: Já jsem mu neznačistil.
1: Ne,
2: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
1: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
2: Režisérové jsou v hledišti, no.
1: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
2: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
1: Mm-hmm.
2: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným. No.
1: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
2: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
1: Jo.
2: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
1: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: To byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme u vtipů. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje.
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě. Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, duf, jo jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a nejenom úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozhlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A ale, děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který jo, rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano,
2: ne, že bych
1: právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník, no tak prostě...
1: No jo, přiznejme to, řekněme to, jsem to věku, už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje, no. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo, jo, to by... Na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě, jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá. Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900. Spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko, dobrý den vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je, dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, Aleno, Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
10: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
10: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vyť, Jiřino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
13: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
14: Ano, Morku.
13: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
14: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
13: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
14: Ano, lásko.
13: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
14: Ne, ty můj hlupáčku.
13: Tak to je tvůj přítel.
14: Ale kde pak, broučínku?
13: No tak, kdo to zase sakra je?
14: To jsem přece já před operací.
15: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
16: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
17: No, co je?
18: Haló, je tam policie?
17: No jo, no, co chcete?
18: Právě jsem ho zabila.
17: Cože?
18: No, právě jsem ho zabila.
17: No, fajn. A koho?
18: Králíka.
17: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
18: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
19: Já se snu těm nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
19: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
19: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděl v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl se tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný, tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul
19: se. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano, tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
19: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
19: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to, jo. No, paní. To,
1: podle skutečné události.
19: Podle skutečné události, ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho příběh něco, na hodinu a půl divadla.
19: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
19: Ano, chodit s otevřenýma očima. Ano.
1: Dá se o tom potom
19: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu.
19: Ano.
1: Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály. Vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem F.U. Ačko, a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády. SMSkař taky bereme do hry. Musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

tě bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Krampolem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte.
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkový písněm.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
7: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak tak se rozluč hezky.
5: Tak nashledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady, i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mobilní aplikaci EZ Karta od ministerstva zdravotnictví si lidé můžou nově zobrazit třeba výsledky laboratorních testů. Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni zkoumají gulag v Kazachstánu. Plzeňští hokejisté v lize mistrů na úvod porazili švédského vícemistra Regle 4-0. Zpočátku bude většinou oblačno, postupně čekejte polojasno a k večeru až skoro jasno. Teploty do 29 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Nová verze mobilní aplikace EZ Karta nabízí uživatelům zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky vyšetření. Aktualizaci spustilo ministerstvo zdravotnictví. Každý pacient by měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď. V budoucnu by měla karta zobrazovat třeba i elektronické žádanky na specializovaná vyšetření. Tato funkce má začít fungovat do konce příštího roku. Na prvním výzkumu bývalého gulagu v Kazachstánu se podílí archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni. Společně s organizací Gulag.cz zkoumají tábor Steplak u vesnice Terekty. Podle odborníků je pro výzkum vhodný, protože se dochovaly stopy celého vězeňského komplexu, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
2: Vědci našli pozůstatky ženského tábora, mužský tábor s archeologickými relikty i stojícími stavbami, celé městečko Strážných a velitelství, kam se později nastěhovali lidé z nedaleké zaniklé vesnice. Dochovaly se také zbytky hospodářské zóny, kde věznění muži a ženy vykonávali otrocké práce, ale i zapomenutých hřbitov obětí.
0: Konstantinovy Lázně na Tachovsku opravují dům, kde sídlí obvodní oddělení policie. V budově v Tiché ulici jsou také některé služby. O rekonstrukci informuje obec na sociálních sítích.
3: V současné době odborná firma opravuje střechu. V plánu je také zateplení stropů. Celkové náklady jsou 4,5 milionu korun. Z toho 1 milion korun pokrývá dotace od Plzeňského kraje. Práce skončí do konce listopadu. V další etapě obec renovuje nebo vymění okna. Z Konstantinových Lázní Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: V Karlových Varech pokračuje folklorní festival. Pořádá jej soubor písní a tanců Dileň. Dnešní program začíná v 10 hodin, říká dramaturgyně a choreografka Eva Hanková z organizačního týmu festivalu.
4: Začínáme hned po ránu koncertem pro školy. Pořad Svět tančí zaplní velký sál v termálu poprvé. Nemyslím, že to je poprvé, ten pořad je již tradiční, ale on ho v sobotu, ten velký sál, náš festival zaplní ještě podruhé.
0: Program folklorního festivalu pokračuje až do neděle.
1: Sport.
0: Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním zápase porazili na svém ledě švédského vicemistra Regle 4-0. Vítěznou branku a svou premiérovou v dresu Škody vstřelil po polovině zápasu obránce Aleš Čech.
5: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v Lize mistrů, takže bude to drahý. Byl to jakoby pro nás první zatím nejostřejší zápas, nejtěžší. Samozřejmě byli jsme spokorní, vlastně čekali jsme, že na nás vlítnou. To je vlastně nejlepší tým jako v Evropě teďka, myslím, a já jsem, že jsme zvládli super. Jak dozadu, tak dopředu, měli jsme nulu, takže super výkon od Čech.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou oblačno. Během dopoledne oblačnosti postupně ubyde na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 25. Povane mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Počítejte s uzavírkou silnice 27 mezi obcemi Přeštice a Lužany na jižním Plzeňsku. Objížďka vede po nově vybudované komunikaci přiléhající k silnici 27.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranní zpravodajské relace jsou v režii Petry Broučkové, ta stávající skončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám příjemné páteční ráno. No a za chvilku už další téma. Vzal si do auta 5 dětí, způsobil vážnou nehodu a pak nadýchal skoro 4 promile. Teď muži za nedávnou tragickou událost na Brněnsku hrozí maximálně 6 let vězení. Už brzy by ale tresty za podobné nehody mohly být přísnější. Změny chystá Ministerstvo spravedlnosti a vy k ním detaily uslyšíte už za několik okamžiků.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co znamená přísloví tichá voda břehy mele?
1: Tichá voda jakože není moc hlučná.
2: Břehy mele, že to jako, že to stříká to voda, nebo...
3: Neteče tak rychle a je hezky tichá.
4: Když podá voda z vejšky.
5: Že ty ostrovy jako ta voda spléchne pod vodu.
6: Že ji není moc slyšet, ale že zaplavuje ostrůvky.
7: Že je tichá a čistá.
8: Že třeba když někdo mlčí, tak že třeba ty druhý překoná, že jako že pořád něco říkají, ale on zase když nemluví, že budou jim pravdu.
9: Že někdo něco mele.

0: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Na hodinách máme 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou oblačno, během dopoledne oblačnosti postupně ubude na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty je mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 25 stupňů. Povede mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž střední.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tolik Marek Ztracený, naše cesty se rozešly v 5 hodin a 20 minut, za chvilku od nás taky Lenka Filipová. Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3,5 promile. Aktuálně mu za to hrozí 6 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali, důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2. Lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Společnost Arriva představila nové vlaky pro linku z Plzně do Domažlic. Dopravce České dráhy nahradí na trase P3 se změnou jízdních řádů v polovině prosince. Už v průběhu září nasadí Plzeňský kraj tyto vozy v testovacím režimu mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. Společnost Arriva má na lince z Plzně do Domažlic zajišťovat provoz po dobu 10 let. V Plzni otevřeli nový Predator Park. Ve víceúčelový sportovní areál se proměnilo zanedbané a dlouho nevyužívané prostranství na rozhraní Zadních Skvrňan a Křimic. Na výstavbě parku pro běžce, cyklisty nebo příznivce funkčního tréninku se kromě města Plzně podíleli i centrální obvod a pátý obvod Křimice. Centrum Plzně žije až do neděle festivalem pouličního umění Pilsen Basking Fest. Jeho 13. ročník se kvůli stavebním pracem na náměstí přesunul do přilehlého sadového okruhu a přináší vystoupení zhruba 5 jednotlivců, skupin a souborů z 18 zemí světa. Povodí Vltavy začne kvůli suchu dnes upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a dnes se podle povodí dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplňovat vodou ze Slap. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy. Plzeňští hokejisté v úvodním zápase nového ročníku Ligy mistrů na svém ledě porazili švédské Regle 4-0. O góly Škody se postarali Čech, Katyč, Filip a Merešenko. A dnešní počasí zpočátku bude většinou oblačno. Dopoledne bude oblačnosti postupně ubývat na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 mezi obcemi Štipoklasy a Trhomné na severním Plzeňsku havarovala dvě osobní auta. Probíhá vyšetřování nehody, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už jste slyšeli o někom prohlásit, že je to fracek nevychovaná? Asi víte, co je tím míněno, ale kdo je vlastně ten fracek? Vysvětlíme to v dnešním slovíčkaření.
3: Už z oblastí, kde se slovo hlavně vyskytuje, můžeme usuzovat na jeho německý původ.
2: Naznačuje Roman Stupka a víc vám řekne za chviličku. 3 minuty po 17:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Fracek. Opět slovo, které zná a stále užívá spíš starší generace, a to hlavně u nás na západě Čech a také v Praze. Tady vám řeknou, že se jedná o označení drzého dítěte nebo mladíka. Takže mnohdy slyšíme i slovní spojení fracek, jeden nevychovaná. Už z oblastí, kde se slovo hlavně vyskytuje, můžeme usuzovat na jeho německý původ. Úplný kořen je ve slově fratze, tedy šklep nebo nepříjemná grimasa. Z toho pak frac, tedy dítě, které takovou grimasu dělá, nebo se prostě šklebí, ještě lépe pošklebuje. Na západ Čech to přišlo z bavorštiny a udělali jsme z toho fracka nebo někde taky frocka. V příslušném slovníku se píše, že fracek nezná hodnoty, nemá úctu k tomu, co lidská ruka vytvořila, vysmívá se stáří a jeho hranice končí u potřeb jeho osoby. Možná, že nějakého takového fracka znáte.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jestli vás zajímá, jaké je v regionu počasí, máme pro vás odpověď. Na jihu kraje oblačno až skoro zataženo, na severu polojasno. Teploty od 12 stupňů na severu až po 18 stupňů na jihovýchodě.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou oblačno, během dopoledne oblačnosti postupně ubude na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 25 stupňů. Povane mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km hodině. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž střední na stupni číslo.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Můžete tančit, či dělat cokoliv jiného.
2: Tipy pro volný čas.
1: Ano, máme pro vás pár tipů. V prostorách zoologické a botanické zahrady města Plzně se uskuteční už 10. ročník akce Holou rukou, bosou nohou po zoo. Návštěvníci se zaměří na pozorování stop různých živočichů, identifikaci podle zvuku a hmatové legrácky. Akce začíná v 17 hodin. V domě Karla Klostermana v Srní představí knihu Hajná ze Šumavy od Lucie Marunové. Akce startuje v 17 hodin. V muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici se koná barokní podvečer. Na programu od 17 hodin je představení knihy z roku 1712 a poté koncert duchovní hudby. V městské stodole v Bělé nad Radbuzou se uskuteční tradiční mezinárodní noc pro netopíry. Vedle programu pro děti na návštěvníky dále čeká například práce s ultrazvukovým detektorem. Program začíná v 17 hodin. Ve velkém sále městského muzea v Horažďovicích se koná koncert v rámci 17. ročníku Ševčíkových hudebních večerů. Návštěvníkům se představí český harfista Martin Sadílek. Koncert začíná v 19 hodin. Do muzea doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech jste zváni na slavnostní zahájení výstavy Alt, Alter Ego, stopy stáří, odhalení. Výstava zahrnuje prostorové objekty a instalace ze dřeva, kamene a kovu. Vernisáž výstavy začne v 17 hodin. No a v Plzni až do 6. září potrvá festival pouličního umění Pilsen Basking Fest. Za chvilku od nás další zprávy a s nimi Petra Broučková. 5 hodin 50 minut.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
2: Zažijete den plný tradic, dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
1: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
2: A na závěr koncert Blue Cymbál s Magdou Malou.
1: Více na plzeňský-kraj.cz.
3: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Počítačový pevný disk slaví 70 let. V Kožlanech na severním Plzeňsku dnes otevřou nový víceúčelový sportovní areál. Blovice umístili na Masarykovo náměstí veřejný defibrilátor. Dnes bude zpočátku oblačno, postupně polojasno a k večeru až skoro jasno. Teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Přesně před 70 lety představila americká technologická společnost IBM první pevný disk. Vážil skoro tunu a byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice. Za 70 let se pevné disky výrazně zmenšily. Základní princip jejich fungování ale zůstal stejný.
4: Charakteristické chroupání, které známe ze starších pevných disků, vzniká pohybem čtecí hlavy nad magnetickými plotnami. První takový disk představila IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
5: První hard disk měl kapacitu 3¾ MB, a měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg.
4: Dnešní pevné disky se vejdou do dlaně, váží méně než kilo a uloží klidně i desítky terabajtů dat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Nový sportovní areál za téměř 20 milionů korun dnes v 9 hodin slavnostně otevřou v Kožlanech na severním Plzeňsku. Podle vedení města nabídne moderní víceúčelové hřiště, prostor pro míčové hry, běžeckou dráhu nebo venkovní posilovací stroje. Areál bude využívat místní základní škola, sportovní oddíly i veřejnost.
6: Součástí nového hřiště je umělý povrch pro fotbal, volejbal a nohejbal. Nechybí ani běžecký ovál s pískovým doskočištěm. Škola chce navíc prostor pod běžeckou dráhou využívat i pro venkovní výuku svých žáků. Pro veřejnost bude areál otevřený každý den po 16. hodině. Z Kožlan na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
3: V Blovicích na jižním Plzeňsku je nový veřejný automatický defibrilátor. V případě potřeby pomůže při náhlé zástavě srdce. Město ho společně s hasiči umístilo na veřejný dobíjecí stojan na Masarykově náměstí. Na webových stránkách Blovic najdou lidé jednoduchý návod na obsluhu defibrilátoru. Případně si můžou po načtení QR kódu spustit videonávod.
0: Sport.
3: Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním zápase porazili na svém ledě švédského vicemistra Regle 4-0. Tři čeští tenisté se probojovali do třetího kola US Open. Jakub Menšík si ve čtyřech setech poradil s Rakušanem Rodionovem. Marie Bousková ve dvou sadách vyhrála nad Britkou Dartovou a Nikola Bartuňková zdolala Němku Mariovou 6-3 v rozhodujícím setu. Naopak Kateřina Siniaková na závěrečném Grand Slamu sezony končí. S Naomi Osakovou z Japonska prohrála 1-6 v rozhodujícím setu.
0: Počasí.
3: Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou oblačno, během dopoledne oblačnosti postupně ubude na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 25. Povane mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 20 mezi obcemi Štipoklasy a Trhomné na severním Plzeňsku havarovala dvě osobní auta. Probíhá vyšetřování nehody, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pátek 4. září, přejeme vám příjemné ráno a za chvilku už bude řeč o ledním hokeji. Hráči Škody Plzeň vstoupili do nové sezóny duelem Ligy mistrů se švédským Regle a předvedli skvělý výkon.
8: Bránili dobře, hráli jednoduše a zasloužili si vyhrát, no.
7: Kdo těmito slovy zhodnotil výkon plzeňských hokejistů, uslyšíte v reportáži za pár minut. No a počkejte si taky na dnešní kalendárium.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Rabbit. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: První zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hybšmanovi. Já přeju hezký pátek.

0: Podle prognóz plzeňských meteorologů je před námi nejteplejší den týdne. Podrobnosti přinášíme v 6 hodin a skoro 18 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a z počátku dopoledne bude většinou oblačno, během dopoledne začne oblačnosti postupně ubývat na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty je mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Z počátku mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr o rychlosti do 8, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rád.

0: Hokejisté Plzně přehráli v prvním utkání Ligy mistrů švédského vicemistra Regle 4-0 a na úvod sezóny se prezentovali ve skvělé formě. Rozhodující úder zasadili Západočeši svému soupeři po polovině utkání, kdy v rozmezí 21 sekund skórovali dvě letní posily, Dani Katič a obránce Aleš Čech.
1: Drahý to bude určitě.

0: Já jsem byl nadšený. Můj první gól vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v Lize mistrů, takže bude to drahý.
1: Usmíval se novic v plzeňském dresu Aleš Čech. Na jehož vítěznou trefu navázala po 21 sekundách další letní posila Dani Katič. U jeho gólu přitom nechtěně asistoval český útočník vicemistra Švédska Luboš Horký.
2: Dali gól a druhý dali hned zápěti, no, tam mě to zrovna blbě nějak nastřelilo a doklepli to do brány, si to moc nepamatuju.
1: Popsal smolný moment před gólovou dorážkou Kanaďana Katiče Luboš Horký, kterého zasáhl kotouč do ucha. Dva slepené góly regle srazily. A to už se nezmohlo na větší odpor.
2: Dali rychle dva góly a my jsme s tím chtěli něco udělat, ale neudělali jsme žádný větší tlak, nic, takže jsme ani neměli z čeho dát gól, prostě bránili dobře, hráli jednoduše a zasloužili si vyhrát, no.
1: Chválil Škodu bývalý útočník Komety. Rozjetá Plzeň si před 2500 diváky došla pro zaslouženou výhru.
3: Bylo to výborný, 4 góly, na to moc nejsme zvyklí, což si myslím, že to mohlo být dobrý. A pro diváky škoda, že nepřišlo víc, ale jenom děkujeme těm, co přišli a viděli, myslím si, že hodně kvalitního soupeře.
1: Ocenil výkon svých svěřenců asistent trenéra Škody Jiří Weber. Už v sobotu zavítá v rámci Ligy mistrů na západ Čech polský šampion Tychy. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: 10. ročník Plzeňské senior akademie začíná 9. září. Zájemci se mohou hlásit osobně na informacích UMO 4 Masarykova 19. Akademie potrvá do prosince. V budově úřadu 4. plzeňského obvodu nabídne 10 přednáškových bloků. Současně budou moci seniori navštívit například požární stanici na Košutce nebo operační středisko městské policie. Plzeňští archeologové zahájili první archeologický výzkum bývalého gulagu, nápravného pracovního tábora na území dnešního Kazachstánu. Navázali na prvotní průzkum pozůstatků táborů pro politické vězně ze 30. až 50. let 20. století, který tam provedli loni v říjnu. Jak uvedla mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová, takový výzkum dosud nebyl v žádné z postsovětských zemí možný. Bike park na šumavském Špičáku na Klatovsku slaví 20 let. Zahájení provozu tu v sobotu v 15 hodin připomenou organizátoři hromadným sjezdem z vrcholu Špičáku. Vzpomínkové jízdy od rozhledny se můžou zúčastnit všichni zájemci. Po sjezdu budou oslavy pokračovat dalším kulturním programem u lanovky areálu, uvedl Karel Samec ze Sky and Bike Špičák. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním zápase porazili na svém ledě švédského vícemistra Regle 4-0. Tři čeští tenisté se probojovali do třetího kola US Open. Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Naopak Kateřina Siniaková na závěrečném Grand Slamu sezony končí. A ještě počasí. Zpočátku bude většinou oblačno. Během dopoledne oblačnosti postupně ubyde na polojasno. Později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 mezi obcemi Štipoklasy a Trhomné na severním Plzeňsku probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a kolega Patrik Rozehnal řeknou, jaké zdravotní neduhy budou dneska po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Díky za to, že jste s námi i v 6 hodin a 39 minut. Tady je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat. Hezké ráno.
1: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
2: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
1: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
2: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
1: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
2: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajdhamlová.
1: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
2: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
2: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Těšíme se na všechny.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 premiér chystá plzeňské divadlo J.K. Tyla. Na co se můžete těšit, to vám řekneme ještě do 7.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou oblačno, během dopoledne začne oblačnosti postupně ubývat na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 25 stupňů. Zpočátku mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr o rychlosti do 8, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině. Do 6:45 nám chybí půl minutka.
1: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 4. září 2026, na hodinách 6 hodin a 48 minut. Divadlo Jekátela v Plzni vstupuje do nové divadelní sezóny s dramaturgií, která vedle klasických děl jako Romeo a Julie či Bohéma sází na původní tvorbu i objevování dosud neuvedených titulů. V divadle natáčela podrobnosti kolegyně Anděla Blašková a povídala si i se šéfem souboru opery Jiřím Petrlíkem.
1: My chystáme 4 premiéry. První bude divácká klasika Bohéma od Pucciniho, která tady byla naposledy v roce 2009. Potom bude světová premiéra opery Zdeňka Lukáše. Je to opera Falkenstein, která byla napsána v roce 85 a čeká tedy už přes 40 na své uvedení. Poté bude třetí premiéra, ta bude italská veselohra, taková komorní, a je to Domenico Cimarosa, což je vlastně takový Mozartův současník a jmenuje se to Tajné manželství v češtině. Závěr sezóny bude patřit velkému historickému dramatu od Modesta Petroviče Musorgského Boris Godunov.
2: Šéfem souboru muzikálu je Josef Hruškoci. Vy v nové sezóně končíte z matiné, připravujete úplně nový formát. O co půjde?
3: Ano, matiné jsme vyměnili za muzikálovou talk show, to znamená, že mění nám to jak formu, tak čas i místo. Bude to probíhat na velké scéně Nového divadla. Bude to zábavná, možná trošku interaktivní show pro diváky, kde budeme mít 3 hosty z našeho souboru. Moderovat to bude celé Michal Štěrba z Činohry.
2: Jaké tituly chystáte na novou sezónu?
3: Máme koncert ve Velkém divadle s názvem Jsme nejen muzikál, to znamená, uslyšíte nemuzikálové písničky v podání muzikálových herců. Dále máme obnovenou premiéru pohádky na nové scéně. Pak začínáme zkoušet velký titul Phantom opery, který bude mít tedy premiéru až v další sezóně, hned na začátku v září, ale tím, že je to titul velkolepý a náročný, tak to zkoušení je roztaženo do celé sezóny.
2: Jaké tituly v nové sezóně chystá soubor baletu? Na to už se ptám Jiřího Pokorného.
4: Ano, s novou sezónou se budeme těšit na 2 světové premiéry a na 1 obnovenou premiéru. Tou začnu, protože to bude obnovená premiéra na malé scéně Vyhoďme ho z kola ven, podle slavného románu Kena Caseyho, podle kterého byla napsaná divadelní hra a posléze slavný film Přelet nad kukačím hnízdem. První světovou premiéru bude ve Velkém divadle Příběh nejslavnější prima baleriny v historii. Bude to příběh Anny Pavlové. A druhou světovou premiérou bude slavný rok 1984 podle románu George Orwella a těšíme se na novou choreografii a režii Anny Witty s novou hudební předlohou rakouského skladatele Olivera Ostermana.
2: Jaké tituly si připravila Činohra?
5: Jsou tu 2 české premiéry, těmi začnu. Jednou je britská konverzační komedie V dobrém i ve zlém, skvělého komediografa z Velké Británie Richarda Beana. A příběh všech příběhů o lásce, o všech těchto tématech je Shakespeareův Romeo a Julie. Takže tím sezóna v květnu bude vrcholit. Tenhle ten příběh je pro mě příběhem plných paradoxů. Jedním tím největším paradoxem je, že ta láska z těch 2 mladých lidí učiní daleko odpovědnější lidi, než jsou jejich rodiče, kteří by měli být v odpovědnosti vzorem.
0: Říká umělecký šéf souboru Činohry divadla Jekátela Štěpán Pácel. Činohra kromě zmíněných titulů uvede i další premiéry, jako například Hrdina západu a Strakonický dudák. To Petra Broučková pro vás chystá další zprávy. K mikrofonu s nimi usedne za 8 minut.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi budou od září jezdit repasované vlaky společnosti Arriva. Čtvrtý plzeňský obvod spustil hlasování v participativním rozpočtu Rozhodněte sami. Dnes bude zpočátku oblačno, postupně polojasno a k večeru až skoro jasno. Teploty do 29 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Společnost Arriva během září otestuje repasované vlaky Stadler na lince mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. Od prosince je pak nasadí na linku z Plzně do Domažlic, říká ředitel organizátora plzeňské dopravy Poved.
4: Pro nás je to velký posun v kvalitě veřejné dopravy v plzeňském kraji, takže věřím, že cestující se mají na co těšit, budou plně nízkopodlažní a samozřejmě regiošarky, které se aktuálně modernizují, tak budou převeden na celý Plzeňsko a Český les a budou dále využívan ve veřejné dopravě v plzeňském kraji, takže i tam dojde ke zlepšení a snažíme se využívat i tyhle ty starší vozy tak, aby byly neustále k dispozici.
3: Podle mluvčího společnosti Arriva Jana Holuba vyjedou nové Stadlery na zkušební jízdu poprvé příští středu 9. září. Lidé mohou do konce září hlasovat pro projekty, které by měl čtvrtý plzeňský obvod zrealizovat v rámci čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Vybírat mohou ze 16 nápadů, které byly doporučeny z celkem 160 podnětů. V hlasovacím seznamu je například lezecká stěna, parkurové nebo tekbalové hřiště. Na realizaci projektů má čtyřka připravené 2 miliony korun. Podrobnosti jsou na webových stránkách obvodu. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ta ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Íránem. Pokud však vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
5: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
3: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají.
2: Sport.
3: Plzeňští hokejisté v úvodním zápase nového ročníku Ligy mistrů na svém ledě porazili švédské Regle 4-0. O góly Škody se postarali Čech, Katyč, Filip a Mereško. Hostům nepomohl ani český útočník Luboš Horký, který byl na ledě u druhé inkasované branky.
6: Dali gól a druhý dali hned zápěti, no, tam mě to zrovna blbě nějak nastřelilo a doklepli to do brány, si to moc nepamatuju, takže dali rychle dva góly a my jsme s tím chtěli něco udělat, ale neudělali jsme žádný větší tlak, nic, takže jsme ani neměli z čeho dát dneska gól, prostě bránili dobře, hrali jednoduše a zasloužili si vyhrát, no.
3: V sobotu přivítá Škoda v 16 hodin a 30 minut polského mistra GKS Tychy.
2: Počasí.
3: Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou oblačno, během dopoledne oblačnosti postupně ubude na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 25. Povane mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 26 mezi Křenovy a Semošicemi na Domažlicku je z důvodu údržby silnice uzavřen pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Pozorovat, nalákat i odchytit noční motýly si můžou lidé v sobotu vyzkoušet v Luftově zahradě v Plzni. Nebude chybět ani pozorování hmyzu nebo poslech netopírů. Podrobnosti připojíme za pár minut, teď doporučujeme poslech Michala Prokopa.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
9: Pátek 4. září, 5 minut po 7.
0: Český rozhlas Plzeň.
10: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

Za chvilku se dětí v rubrice Ahoj rádio zeptáme na to, co je to šnorchl. Tom si hraje na pejska, tuhle dělal šneka. Doma tedy nevejská, místo toho štěká. Hledá šnorchl chuděra, kus zahnuté hůlky. Ocas si z něj udělá, šup s ním mezi půlky. Já.

0: Co je to šnorchl?
1: Plynovaz.
2: Plynová maska.
3: Tím se dýchá pod vodou.
4: Že to je ten, kdo plave a má právě takový to na hlavě.
5: Že je ponorka třeba.
6: Loď může mít šnorchl jako ponorka třeba, že má to velký kukátko, tak když v ní není vzduch, tak se můžeš obřím šnorchlem dýchat nahoře.
7: Šnorchl může být to, že když praveš a máš takový ty brýle a jak tam je takový to ouško, tak tam si můžeš dát ten normální šnorchl.
8: Šnorchl může být takový ten přístroj, jak vám dává vzduch, když se někdy v uhni.

0: 7 hodin a 16 minut už se slyšíme s meteoroložkou Martou Suchou.
1: Počasí.
0: Přeju vám hezké ráno a ptám se, jak to aktuálně s počasím vypadá. Dobrý den.
2: Hezké ráno, převažuje zvětšená oblačnost a teploty se pohybují většinou mezi 13 a 17 stupni Celsia.
0: Co nás čeká přes den?
2: Dnešní den bude ve znamení ubývání oblačnosti.

0: Místy dosahovat v nárazech až kolem 15 metrů za sekundu, to znamená rychlost kolem 55 km v hodině.
1: Dali jste nám vědět, že dnešek je nejteplejším dnem v týdnu, troufnu si tedy tvrdit, že víkend bude chladnější a tím moje prognóza končí. Můžeme si v příští hodině zavolat o víc informací?
0: Určitě, budu se těšit.
1: My také přejeme hezký den, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

sama. Sebere si to sama.

Seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: asi to samé.
1: Tady je Český rozhlas Plzeň, 7 hodin a 21 minut. Chcete zjistit, co se děje po setmění na obloze a v trávě? Není nic jednoduššího, než vyrazit v sobotu do Luftovy zahrady u Tyršova mostu v Plzni. Noční pozorování motýlů, hmyzu a netopírů tam od 19 hodin pořádá Správa veřejného statku města Plzně. No a my vás teď na akci pozveme společně s entomologem Janem Valtrem ze Západočeského muzea, který se studiu nočního hmyzu věnuje. Přeji vám hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Příchozí si tady s vámi budou moci vyzkoušet lákání a odchyt nočních motýlů a hmyzu.

0: Povězte, jak je dokážete nalákat a následně odchytit?
1: My používáme takové speciální žárovky, které vyzařují UV spektrum a právě to UV spektrum, které je pro lidské oko neviditelné, tak láká ten noční hmyz, který bude usedat na osvětlené bílé plátno. My si tak s návštěvníky bude moci ty motýly pozorovat opravdu zblízka.
0: Teď mě zajímá, jaká jsou vaše očekávání, co předpokládáte, že se vám podaří odchytit?
1: Tak motýly obecně lítají celý rok, my zhruba monitorujeme motýly od března až do konce listopadu, to znamená, teď už jsou venku takzvaní takový ty podzimní typický motýly, to znamená, diváci se budou moct podívat na tu podzimní faunu motýlů, ale samozřejmě kromě motýlů lze spatřit i nějaké chrostíky, jiný hmyz, který je aktivní v noci, to znamená, že doufám, že to bude pestré.
0: Když se na chvilinku odkloním od té zítřejší akce a zeptám se trošku obecněji, poslední dobou se mluví o tom, že hmyz postupně mizí. Pozorujete to taky v Plzni a jejím okolí?
1: Určitě, tak fauna se proměňuje. Postupně se k nám migrují takové ty jižně evropské druhy v rámci klimatické změny, to znamená část té fauny našej ubývá, ale zase na druhou stranu některé druhy přibývají, takže je to takový mix, ale samozřejmě vidíme úbytek takových těch běžných druhů, které prostě z fauny naší mizí a je to dáno spousta faktory, světelným smogem, intenzifikací zemědělství, odvodňováním, to znamená je potřeba ty motýly, nejen motýly chránit a řádně se od ně starat.
0: Vraťme se zase k tomu zítřku, pokud vím, budete pozorovat taky netopíry, je to tak?
1: Je to tak.
0: Co nám k tomu řeknete víc?
1: Ty netopíři jsou ekologicky přímo spojeni s nočním hmyzem, protože je důležitou součást jejich potravy a moje kolegyně v muzeu Markéta Staňková se specializuje přímo na netopíry, to znamená, diváci si budou moci netopíra pozorovat, ale nikoli živého jedince, ale používají se takové speciální detektory, které dokáží vnímat zvuk toho netopíra a podle té frekvence zvuku jsou schopni pak netopíráři určit konkrétní druh, takže s kolegyní se projdou po Luftově zahradě a v okolí řeky a budou takto netopíry pozorovat.
0: Tak ještě zopakujeme, že to sobotní noční pozorování začíná v 19 hodin. Ještě bychom ale měli zmínit, že konání akce závisí na počasí, takže předpokládám, že když bude pršet, tak akci zrušíte.
1: Přesně, když bude nějaký déšť vydatný, tak akce se ruší, jinak počasí by mělo být dopoledne takové turbulentní, spíše déšť, ale odpoledne ve večerních hodinách ty výhledy jsou zatím přijatelné.
0: Tak držíme palce, ať se tyto předpoklady naplní. V tuto chvíli byl u telefonu entomolog Jan Walter ze Západočeského muzea. Díky za informace a přejeme vše dobré. Naschledanou.
1: Tak děkuju, naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Turisté, pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Společnost Arriva představila nové vlaky pro linku z Plzně do Domažlic. Dopravce České dráhy nahradí na trase P3 se změnou jízdních řádů v polovině prosince. Už v průběhu září nasadí Plzeňský kraj tyto vozy v testovacím režimu mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. Společnost Arriva má na lince z Plzně do Domažlic zajišťovat provoz po dobu 10 let. Dlouhodobě nevyužívanou lokalitu podél železniční trati na Cheb mezi Skvrněny a Křimicemi proměnila Plzeň ve víceúčelový sportovní areál Predator Park. Na ploše přes 16 000 metrů čtverečních nabízí běžecký ovál, překážkovou dráhu, pump track a workoutové prvky. Stavba stála 39 milionů korun a na financování se podílely také městské obvody Plzeň 3 a Plzeň 5 Křimice. Centrum Plzně žije až do neděle festivalem pouličního umění Pilsen Basking Fest. Jeho 13. ročník se kvůli stavebním pracem na náměstí přesunul do přilehlého sadového okruhu a přináší vystoupení zhruba 5 jednotlivců, skupin a souborů z 18 zemí světa. Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun, řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, Macinka neupřesnil. Jednání budou ještě pokračovat, například v pondělí před schůzí vlády. Plzeňští hokejisté v úvodním zápase nového ročníku Ligy mistrů na svém ledě porazili švédské Regle 4-0. O góly Škody se postarali Čech, Katyč, Filip a Mereško. Tenisté Maria Bousková, Nikola Bartůňková a Jakub Menšík prošli na US Open do třetího kola. Ve dvouhře naopak končí Kateřina Siniaková a Dalibor Svrčina. A dnešní počasí zpočátku bude většinou oblačno. Dopoledne bude oblačnosti postupně ubývat na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni je uzavřena Sokolovská ulice v úseku u domova pro seniory. Objížďka vede ulicemi Gerská, Studentská a Komenského.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Středy bez popcornu v Klatovském kině, úspěšná sezóna městského koupaliště v Kralovicích a závod v kosení luk v Janovicích nad Úhlavou Ondřejovicích. To je výběr pro dnešní rubriku O čem se píše, která tady bude za chviličku. Máme 3 minuty po 7:30.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Hit plný báječných lidí končí v 7 hodin a 41 minut.
1: O čem se píše?
0: Nový formát s názvem Středy bez popcornu je od září v nabídce kina Šumava v Klatovech. Navazuje na tradici někdejšího filmového klubu a přináší projekce divácky náročnějších snímků. Nechybí ani lektorské úvody před promítáním. Další informace ke Středám bez popcornu hledejte v klatovském zpravodaji. Úspěšnou sezónu zažívá městské koupaliště v Kralovicích. Tropické teploty sem přilákaly davy návštěvníků. Kralovický obzor přináší fotografii z posledního červnového víkendu, kdy areálem prošlo téměř 1200 platících návštěvníků. Ani v září koupací sezóna v Kralovicích ještě nekončí, otevírací doba koupaliště se odvíjí od počasí. Najdete ji na úvodní stránce webu města. Za druhým ročníkem závodu v kosení luk pod školou v Ondřejovicích se ohlíží janovický zpravodaj. Letos se kosení zúčastnil i profesionální sekáč, pan František Balon ze spolku sekáčů a kostců České republiky. Příchozí si pod jeho vedením vyzkoušeli, jak správně naklepat a nabrousit kosu a také jim předvedl svou skvělou techniku kosení.

0: Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje, vám přeje příjemné páteční ráno, máme 7:45.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou oblačno, během dopoledne začne oblačnosti postupně ubývat na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 25 stupňů. Zpočátku mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr o rychlosti do 8, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km hodině.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Anaka v písničce Zavírám oči. Klidně zavřete oči, pokud dokážete poslepu na telefonu vyťukat naše číslo 221 554 222. Právě teď začíná telefonická soutěž, tentokrát o román Dům temných džbánů spisovatelky Gertrud Fussenegrové. Děj románu se odehrává převážně v Plzni, a to v poslední třetině 19. století. Rodinná sága se zabývá osudy jedné rodiny, kde vztahy prochází mnoha krizemi, a to i v souvislosti s dobou, ve které měšťanský způsob života ztrácí svoje jistoty a styl. Titul románu vychází z pojmenování domu na rohu Plzeňského náměstí Republiky a reálné jsou i mnohé plzeňské i západočeské lokality, domy i některé postavy. Dodejme, že ta kniha vyšla v nakladatelství Artchrist, které ji do telefonické soutěže věnovalo. No a já už se v tuto chvíli budu věnovat vám. Tady je soutěžní otázka. Rakouská spisovatelka Gertrud Fussenegrová se v Plzni buď narodila a odmaturovala tu, nebo se tu provdala, a nebo tu 20 let pracovala v archivu. To číslo k nám ještě jednou zopakuji, 221 554 222. Tak koho tam máme? Hezké ráno. Haló, haló. Povídáte si se mnou, nebo ne? Nepovídáte. No tak se mějte hezky. Naschledanou. Dobrý den, je tam člověk?
1: Dobrý den.
0: Je tam člověk, bezva. Kdo tam je?
1: Jindra.
0: Jindro, zdravím vás, tak povídejte.
1: No, bude teda pouze jenom tip. Oh, váhám.
0: Tak to hlavně neprováhejte.
1: Tak to vystřelím, no, tak Ačko.
0: Ačko, narodila se v Plzni a odmaturovala tu.
1: No.
0: Tak nevím, jestli taky mám ještě chvilku váhat, co vy na to?
1: Co vy mi zapínáte?
0: Tak fanfára.
1: Já, super, děkuju, to mám radost.
0: Jak dlouho vám bude trvat, než přelouskáte nějakých 450 stránek? Je to pěkná bychle?
1: No, asi díl.
0: Každopádně, ať s touto knížkou jenom krásné chvilky. Moc k ní gratuluju a vydržte mi chvilinku ve spojení. Naschledanou.
1: A moc děkuju.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
3: Zažijete den plný tradic. Dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
2: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
3: A na závěr koncert Blue Cymbal s Magdou Malou.
2: Více na plzeňský-kraj.cz.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. V Kožlanech na severním Plzeňsku dnes otevřou nový víceúčelový sportovní areál. Dopoledne bude oblačno, postupně polojasno a k večeru až skoro jasno. Teploty do 29 stupňů. Hezký pátek. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i u ujíždění před policií, pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
6: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byt jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
4: Nový sportovní areál za téměř 20 milionů korun dnes v 9 hodin slavnostně otevřou v Kožlanech na severním Plzeňsku. Podle vedení města nabídne moderní víceúčelové hřiště, prostor pro míčové hry, běžeckou dráhu nebo venkovní posilovací stroje. Areál bude využívat místní základní škola, sportovní oddíly i veřejnost.
7: Součástí nového hřiště je umělý povrch pro fotbal, volejbal a nohejbal. Nechybí ani běžecký ovál s pískovým doskočištěm. Škola chce navíc prostor pod běžeckou dráhou využívat i pro venkovní výuku svých žáků. Pro veřejnost bude areál otevřený každý den po 16. hodině. Z Kožlan na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
4: V Plzeňském kraji se opět hledají adepti na cenu křesadlo. Tu vyhlašuje dobrovolnická regionální agentura a nominace je možné zasílat do konce září. Cílem je najít dobrovolníka, který svými aktivitami pomáhá lidem nebo svému okolí na území Plzeňského kraje. Součástí nominace musí být i stručný popis činnosti a zdůvodnění, proč si dotyčný ocenění zaslouží. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Po druhé se dnes ráno sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Podle předsedy Jindřicha Rajchla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení.
8: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hlubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které v té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny. Sport.
4: Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním zápase porazili na svém ledě švédského vicemistra Regle 4-0. Tenisté Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík prošli na US Open do třetího kola. Ve dvouhře naopak končí Kateřina Siniaková a Dalibor Svrčina.
9: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno, během dopoledne oblačnosti postupně ubyde na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 25. Fouká mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o předpověď na dvojce, střední stupeň zátěže.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 na 93. kilometru Unířan ve směru na Rozvadově z důvodu prací na silnici uzavřen levý jízdní pruh.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Hezké ráno, je 4. září, svátek mají Jindřišky, jedna z našich posluchaček si ho krásně oslavila už pár minut před 8, když v naší telefonické soutěži vyhrála knížku. Tak gratulujeme k ní i k tomu dnešnímu svátku. Nejen Jindřišky můžete popoledni potěšit písničkou, objednávky už přijímáme na adrese písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. A za chvilku další téma, mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Odpověď nabídne už za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Právě

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo drabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

8 hodin 16 minut, odpolední turistický tip vás zavede do Rapštejna nad Střelou. Na vysokém pahorku nad řekou tam stojí zámek na místě původního hradu. Ten chtěl před staletími zbořit sám Karel IV. Proč? To se dozvíte v dnešním odpoledním turistickém tipu a už za chvilku uslyšíte malou ochutnávku. Počasí. V regionu dneska bude zpočátku dopoledne ještě většinou oblačno, během dopoledne začne oblačnosti postupně ubývat na polojasno, později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Zpočátku mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr o rychlosti do 8, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je

0: Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 8 hodin 20 minut, jen málo které místo v Plzeňském kraji nabízí tolik zajímavostí na tak malém prostoru jako Rabštejn nad Střelou. Nejmenší historické město ve střední Evropě láká návštěvníky na barokní zámek s prohlídkovými okruhy, pozůstatky středověkého hradu, sklepení, anglický park i výhledy na meandrující řeku Střelu. S majitelkou zámku v Rabštejně natáčela redaktorka Jitka Doubravová.
1: Vstupujeme do auly zámku.
2: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
1: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
2: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
1: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
2: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
2: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval.

0: Prohlídky zámku jsou během září vždy v sobotu a v neděli v 11, 13 a 15 hodin. Zrabštejn nad Střelou, Jitka Doubravová, Český rozhlas.
1: Na zámek nad řekou Střela na severním Plzeňsku se dneska podíváme ještě jednou, a to krátce po půl třetí odpoledne v rubrice Turistický tip.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Letošní dožínky Plzeňského kraje hostí tuto sobotu Švihov na Klatovsku. K tradičním částem programu budou patřit dožínkový průvod, oceňování nejlepších zemědělců nebo výrobců regionálních potravin. Lidé můžou navštívit i Švihovský vodní hrad, uvedla za organizátory plzeňského hejtmanství Helena Kapicová. 10. ročník Plzeňské senior akademie začíná 9. září. Zájemci se mohou hlásit osobně na informacích UMO 4 Masarykova 19. Akademie potrvá do prosince. V budově úřadu 4. plzeňského obvodu nabídne 10 přednáškových bloků. Současně budou moci seniori navštívit například požární stanici na Košuce nebo operační středisko městské policie. Konstantinovy lázně na Tachovsku opravují dům, kde sídlí obvodní oddělení policie. V budově v Tiché ulici jsou také některé služby. O rekonstrukci informuje obec na sociálních sítích. Celkové náklady jsou 4,5 milionu korun. Z toho 1 milion korun pokrývá dotace od Plzeňského kraje. Práce skončí do konce listopadu. Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. A to navzdory vysoké velkoobchodní ceně plynu na evropském trhu, která ve středu překročila hranici přes 1800 korun za megawatt hodinu. V Česku jsou zásobníky plynu podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70% a podle ředitele energetické poradenské firmy EGU Michala Macenauera to je pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním zápase porazili na svém ledě švédského vicemistra Regle 4-0. V sobotu přivítá Škoda v 16 hodin a 30 minut polského mistra GKS Tychy. Druhé kolo první futsalové ligy nabídne dnes v 19 hodin duel Plzeň-Liberec. A ještě počasí. Většinou bude oblačno, během dopoledne oblačnosti postupně ubude na polojasno. Později odpoledne a k večeru až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici mezi Plzní Bolevcem a Zálužím na severním Plzeňsku dejte pozor na požár vozidla. Na dálnici D5 ve směru na Prahu se od 4. kilometru tvoří kolona. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Během divadelního představení může řvát jak pavián, ani tak ho neslyšíte. O zpívajícím dirigentovi, kterého dokázal utišit až orchestr, bude řeč za chvilku. Počkejte si na úsměvnou příhodu, kterou jsme našli v rozhlasovém archivu.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin 39 minut, herec Jiří Cízler, kterého teď uslyšíme díky rozhlasovému archivu, býval koncertním mistrem divadelního orchestru a právě v roli prvního houslisty zažil mnohé legrácky, které směrem k hráčům vyváděl dirigent Miroslav Broš. Jednou ale došlo i na něj.
1: On nasadil Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl takový úkol, že až to skončí, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, že on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. Pač byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěvoval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. My jsme přišli na takový ďábelský for, já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Dirigoval na tři a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A páč, koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvát, on řval jak opice příšerným hlasem, páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissimo, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej túra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Pač ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, mysleli, že řval ten Otello, no jo, to... Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až by aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já se rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. A tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatáhla za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Příjemný pátek přeju meteorologce Martě Suché a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Hezký den, převažuje zvětšená oblačnost, je skoro zataženo nebo zataženo. Teploty se pohybují mezi 16 a 20 stupni Celsia.
1: Jak moc se ta obloha bude proměňovat přes den?
2: Tak bude se proměňovat, to dnešní počasí bude hlavně ubývání oblačnosti. Už dopoledne začne ubývat na polojasno a odpoledne bude slunečné. Nejvyšší denní teploty ty vystoupí dnes na 26 až 29 stupňů Celsia, den bude tedy letní. Na horách budou maxima od 21 do 24 stupňů. Vítr povane od západu bude mírný, odpoledne zesílí na čerstvý o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a od vyšších poloh může v místy dosahovat v nárazech rychlosti až kolem 55 km v hodině. Vítr bude tedy pocitovou teplotu trošku snižovat.
1: Už v minulé hodině jsme mírně naznačili, že víkend bude chladnější. Co přesně nás čeká?
2: Tak už v noci přejde přes naše území k jihu studená fronta, večer bude přibývat oblačnost, později večer a ve druhé polovině noci se k nám rozšíří od severu déšť, pršet bude na většině území, ráno začnou srážky od severu ustávat, pásmo srážek pak bude rychle směřovat z našeho území k jihu a během dopoledne už bude rychle ubývat i oblačnost. Sobotní odpoledne tak bude už slunečné, nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 13 stupňů a maxima budou zítra v chladnějším vzduchu za studenou frontou mezi 21 a 24 stupni. Vítr povane mírný západní rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. V neděli bude málo oblačnosti, k ránu se mohou v údolích vytvořit i mlhy. Ráno bude chladné, při té zmenšené oblačnosti klesnou teploty na 10 až 7 stupňů Celsia. Odpoledne pak bude skoro jasno nebo polojasno a maxima podobná sobotním, přibližně od 21 do 24 stupňů Celsia. Vítr už bude v neděli ale pouze slabý, v noci západní, během dne proměnlivý a při tom slabém větru nám bude pocitově tepleji než v sobotu, přestože na teploměru budou ty hodnoty podobné v sobotu i v neděli.
1: A my už jenom děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dál bude Michaela Vondráčková, která vás provede rozhlasovým dopolednem. Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 52 minut. Hezký pátek.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na katastru vsi Zálesí, která je částí obce Příchovice na jižním Plzeňsku, stojí zříceněna hradu Skála? Byl založen ve 14. století Vilémem, synem pána Děpolta ze Zbyroha. Z jižního okraje Zálesí nebo z opačné strany ze vsi Radkovice ke zřícenině vede červená turistická značka. Na místě najdete zbytky hradních zdí a terénních nerovností. Zřícenina hradu Skála je památkově chráněna.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Důchody příští rok pravděpodobně navýší vláda jen o zákonnou valorizaci. Dožínky Plzeňského kraje v sobotu hostí Švihov. Dnes bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno. Teploty do 29 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
4: Ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300-350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
3: Letošní dožínky Plzeňského kraje hostí tuto sobotu Švihov na Klatovsku. K tradičním částem programu budou patřit dožínkový průvod, oceňování nejlepších zemědělců nebo výrobců regionálních potravin. Lidé můžou navštívit i Švihovský vodní hrad, říká za organizátory z plzeňského hejtmanství Helena Kapicová.
5: Rohlídky budou zdarma a budou tam také dobové postavy, bude tam Nenasytný mnich, Hradní paní, Vědma, Mistrka, tu vidíte různé souboje, výuku šermu, nahlédnete do středověké kuchyně a uvidíte středověké recepty, nahlédnete také třeba do ložnice Hradní paní.
3: Dožínky Plzeňského kraje je možné navštívit ve Švihově v sobotu mezi 10. a 16. hodinou. Nové molo s pozvolnými schůdky do vody umožní vozíčkářům koupání ve velkém boleveckém rybníku v Plzni. Bezbariérový vstup poblíž hráze rybníka můžou po dokončení využívat i další lidé s pohybovými problémy. Podle vozíčkáře Jana Krauskopfa ale chybí u mola převlékárna. Vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Plzeňské správy veřejného statku Richard Havelka připomínky budoucích uživatelů vítá.
6: My všechny různé záměry vždycky konzultujeme a ještě i při realizaci necháváme vyzkoušet těmi uživateli a samozřejmě jejich připomínky bereme v úvahu a tady ta připomínka je asi důvodná, takže se s ní budeme zabývat. Sport.
3: Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil sedmý. Počasí. Dnes bude oblačno, během dopoledne oblačnosti ubude na polojasno, později až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 25. Fouká mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr. Od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na dvojce, střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici mezi Plzní, Bolevcem a Zálužím na severním Plzeňsku dejte pozor na požár vozidla. A na dálnici D5 na exitu 80 Litice provoz omezuje předmět na vozovce. Projíždějte tam opatrně. Přejeme všem řidičům cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné páteční dopoledne, jsme rádi, že i v pátek vám dělá společnost rádia vašeho kraje. Slyšeli jste někdy o tom, že silničáři, kteří musí udržovat silnice sjízdné za každého počasí, mají své takzvané cestářské rodeo? V něm porovnávají svoje dovednosti a zkušenosti a probíhá právě dnes v Kralovicích. My se tam podíváme s naším reportérem za chvilku. Ovšem témat bude daleko víc, tipy pro volný čas, dorazí třeba i Mirka Kuncmanová se svým receptem. Tak přejeme, ať vám pátek příjemně ubíhá a pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Mirka Kuncmanová, to je taková naše páteční jistota, že o víkendu nebudeme tápat v kuchyni, už je ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak vypadá to ale, že dnes pro nás máte nějaký fajn tip, jak zpracovat přebytky ze zahrádky, je to tak?
2: To je pravda, dneska si moc nezavaříme, ale dneska budeme zavařovat.
1: Nezavaříme, ale zavaříme vlastně.
2: Já nevím, jak to mají zahrádkáři, ale mě se rajčata letos dost povedla. Musím předeslat, že se za zahrádkáře nepovažuji. Rajčata pěstuji v kýblech. Moje zahrádka je taková mini pidy. Ale víte, co se říká o sedlácích a o bramborách? No, raději to nebudeme rozebírat. Ale letos jsem měla rajčat opravdu dost, že jsem ani nestačila konzumovat. Jistě, že nejlepší jsou čerstvá, vyzrála a sluníčkem slazená, ale když je jich dost, člověk přemýšlí, jak se uchovat na horší časy. Mně se velmi osvědčilo naložit je jako okurky, nebo snad ještě lepší, spolu s paprikami zavařit je jako lečo. Je to dost populární, každý má svůj zaručený recept, na který nenechá dopustit. Já se dnes s vámi podělím o ten svůj, podle kterého rajčata s paprikami zavařuji mnoho let a užité takto zpracované zeleniny je velké. Ta sezóna rajčat a paprik vrcholí, tak si myslím, že bychom se do toho zavařování měli pustit.
1: No já už se dívám na ty suroviny, moc jich není, takže co potřebujeme?
2: Potřebujeme dvě suroviny a to jsou papriky a rajčata. Těch paprik asi tak kilo a půl, jsou to takové ty papriky vhodné na léčo. A 1 kilo dobře vyzrálých rajčat.
1: Tak to asi všichni stihli zapsat, ale pro jistotu zopakuji 1,5 kg paprik vhodných na lečo a 1 kilo dobře vyzrálých rajčat. Tak to jsme připravili a postupujeme jak?
2: Začneme sklenicemi a víčky, která budeme používat, vše důkladně omyjeme a vypaříme. Omyté papriky rozkrojíme, semena odstraníme a nakrájíme je na nudličky. Rajčata oloupeme. To znamená, že na chvíli je ponoříme do vařící vody a slupka se potom snadno stáhne. Vykrojíme tvrdší zbytek po stopce a nakrájíme je na čtvrtiny nebo na silnější kolečka. V přiměřeně velké nádobě dobře promícháme. Směs plníme do dokonale připravených sklenic a dobře v nich zeleninu upěchujeme tak, aby nezůstaly vzduchové bubliny. Zavíčkujeme a sterilizujeme zhruba při 95 stupních Celsia 12 minut. To platí pro sklenice o obsahu 300 ml. Ty větší sklenice o obsahu 720 ml sterilizujeme 15 až 17 minut. Vychladlé sklenice zkontrolujeme, zda jsou víčka, jak se říká, dobře chycená, označíme štítky a uložíme v chladu a suchu. Takto připravenou sterilovanou zeleninu můžeme použít při přípravě klasického leča nebo jako zeleninovou vložku pod maso, do gulášu a podobně. To využití je opravdu velké. Tak. Dnes ani neříkám, kolik, jak velké množství a kolik času, to opravdu záleží, jak jsme zruční, jak nám půjdou loupat rajčata a tak podobně.
1: Spíš se zeptám, jak dlouho to vydrží ve sklenicích?
2: Tak já jsem nedávno brala 3 roky starou, která tu konzervu a bylo to úplně perfektní, když to otevřete, tak máte pocit, že tam máte skutečně čerstvá rajčata a čerstvé papriky. Krásně to voní.
1: Tak recept opět posluchači najdou na našich webových stránkách a já myslím, že víkend je jasný, pustíme se do zavařování a postupem času, jak se nám to všechno bude hodit, třeba
2: určitě.
1: Ještě i 3 roky.
2: A přesně tak.
1: Se ohlédneme. Tak moc děkujeme a těšíme se na příště. I dnes s námi byla Mirka Kuncmanová, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď je Lubomír Lipský a konkurs na vrátného u baru.
2: Jaké máte přání?
3: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
2: Ano, to jsem já. Posaďte se.
3: Děkuju, já jsem Hlusvisák. Hlusvisák mé jméno.
2: Mě.
3: Tak to jste vy, Černý pirát.
2: No.
3: Sáfra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vidřidu.
2: Co pak jste nám přines?
3: No, tak já bych se chtěl mluvit s panem vedoucím.
2: To jsem já.
3: Jo, tak to jste taky vy.
2: No.
3: Sáfra, čověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
2: Já přece ještě nejsem penzi.
3: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
2: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
3: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
2: Tak podívejte se, co jste si psal.
3: Já jsem tu na to místo toho vrátnýho, jo?
2: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
3: Ano.
2: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
3: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
2: Tak vy si věříte.
3: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
2: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
3: Ano.
2: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
3: No, mě a proč?
2: No kvůli orientaci.
3: A tak, jo.
2: Abyste věděl, co vás tady čeká.
3: Ano.
2: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
3: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
2: No dovolte.
3: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
2: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
3: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já umím strašně kecat.
2: A proč by chodili na váhu?
3: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
2: Nesmysl, vážit se nebude.
3: No, prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
2: No, Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
3: No, jak takhle, helejte.
2: No, počkejte, co to děláte?
3: No, vidíte, jak
2: mi to
3: šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Sáfra, to je fotografie.
2: What?
3: No. Páni drazi. A to je vaše vnučka?
2: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně. Ale
3: tady druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
2: Ale
3: ne,
2: no, já nevím.
3: Sáfra,
2: a patrně, ano.
3: A že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
2: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no. Na pláži.
3: A ten dědek vedle, to je Rumun?
2: To jsem přece já.
3: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
2: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
3: Aha.
2: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
3: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivej?
2: No, taky se stávají takové případy.
3: Tak to neplníte plán, víte?
2: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
3: Ano.
2: Pán se patřičně setne,
3: jo.
2: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
3: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas.
1: Dnes máme pátek 4. září a tady je několik tipů od nás. V prostorách zoologické a botanické zahrady města Plzně se uskuteční už 10. ročník akce nazvané Holou rukou, bosou nohou pozo. Návštěvníci se zaměří na pozorování stop různých živočichů, identifikaci podle zvuku a hmatové legrácky. Akce začíná v 17 hodin. V Muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici se dnes koná barokní podvečer. Na programu je od 17 hodin představení knihy z roku 1712 a poté koncert duchovní hudby. V městské stodole v Bělé nad Radbuzou se uskuteční tradiční mezinárodní noc pro netopíry. Vedle programu pro děti na návštěvníky dále čeká například práce s ultrazvukovým detektorem. Program začíná v 17 hodin. Další ročník muzejní noci začne v 18 hodin na nádvoří a také v prostorách Sokolovského zámku. Divadelko Ondřej zahraje pohádku Nebedružná hvězdoprava. Připravena je také komentovaná prohlídka výstavy Retro, zahraje bluegrassová kapela Spektrum a v dalším programu nebude chybět například komentovaná prohlídka Sokolovského pokladu a sklepa. A poslední tip, inspiraci křehkou krásou, precizním řemeslem a tradicí i doprovodný program nabízejí dnes od 9 do 17 hodin porcelánové slavnosti v Karlovarské Zejrově ulici.

0: Kralovicích na severním Plzeňsku se dnes koná krajské kolo cestářského rodea. O postup do celostátního finále se tu utkají desítky řidičů a mechaniků silniční údržby z Plzeňského i Karlovarského kraje. Přímo v kralovickém areálu správy a údržby silnic je teď také náš redaktor Pavel Hala. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: V čem přesně soutěž spočívá a co všechno tam silničáře čeká?
1: Tak na úvod musím říct, že jsem tolik variací na oranžovou barvu už dlouho neviděl. Jde o prověrku dovedností, které řidiči sypačů a těžké techniky potřebují prakticky každý den v zimní i letní údržbě. Soutěží se na čas i přesnost na překážkové dráze. Teď probíhá registrace, losování pořadí a prohlídka trati. Celkem se tu utká téměř 50 závodníků, 31 z plzeňské a 14 z karlovarské správy a údržby silnic. Desítka nejlepších řidičů z Plzeňského a Karlovarského kraje pak odpoledne postoupí do finále a první dva z každého kraje jdou dál do celostátního kola, které se uskuteční o víkendu 14. až 15. října v Sosnové v autodromu u České Lípy.
0: Je to soutěž jen pro řidiče rozměrných sypačů, anebo je v programu i nějaká novinka nebo doprovodné disciplíny?
1: Tak hlavní je samozřejmě jízda zručnosti s těmi těžkými auty, s těmi pluhy, ale program je bohatší. Poprvé se tu například odehraje soutěž traktorů s ramení sekačkou. Velkou zajímavostí je i výstava techniky, k vidění je tu například nový speciální vůz na pokládku mikrokoberců nebo nákladní auto, které přímo v rámci výukového projektu smontovali studenti středních škol z Kralovic a Plzně.
0: Slyšíme tam poměrně hluk, takže se asi může na tuhle neobvyklou podívanou přijít podívat i veřejnost z okolí, je to tak?
1: To bohužel ne. Akce má ryze profesní charakter. Teď tady probíhá prohlídka trati, takže proto ten hlahol. Pro veřejnost volně přístupná není z bezpečnostních důvodů. Je tady mimo jiné i dopravní policie, která také úzce spolupracuje v tom běžném provozu se silničáři. Studenti technických škol a pozvaní hosté, to jsou další, kteří tady tvoří tu oranžovo, světle, žlutou posádku a pořadatele. Pro silničáře je tahle akce ale klíčová a hlavně z pohledu popularizace oboru a osvěty i u mladé generace. Řidiči tady totiž v zimě často, to známe, řidiči nadávají, že silničáři zaspali a málo kdy si uvědomují, jak náročná ta práce s touhle těžkou technikou je. A zároveň tady právě díky té spolupráci se středními školami ukazují zázemí mladým adeptům a snaží se tak nalákat třeba i budoucí zaměstnance správy a údržby silnic, ať už Plzeňského nebo Karlovarského kraje tady v Kralovicích.
0: Tak děkujeme alespoň takto za přiblížení. Z Kralovic se nám přihlásil redaktor Pavel Hala. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hybšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla uvede v nové sezóně 11 premiér. Dnes bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno. Teploty do 29 stupňů. Hezké páteční dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovaných s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni nabídne v nové sezóně 11 premiér, včetně 3 světových a 2 českých. První premiérou sezony bude opera Pucciniho Bohéma. Soubor taky uvede světovou premiéru opery Falkenstein. Dídlo na historické téma napsal skladatel Zdeněk Lukáš v roce 1985 a dosud ho nikdo nenastudoval. Pokračuje mluvčí divadla Martina Drbušková.
2: Baletní soubor připraví 2 světové premiéry. Jednou bude balet šéfa souboru Jiřího Pokorného Anna Pavlova o jedné z největších baletních ikon 20. století. Druhou premiérou bude balet 1984 podle románu George Orwella. Muzikál letos nechystá žádnou premiéru, obnoví ale oblíbenou muzikantskou pohádku.
0: Činohra nastuduje klasické i současné tituly, například Shakespeareova Romea a Julii nebo komedii V dobrém i ve zlém dramatika Richarda Beana. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
3: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
0: Pršet by mělo na většině území republiky ráno v sobotu. Borovička připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů jako žampion zápašný. Sport. Kateřina Siniaková a Američanka Townsendová vstoupili vítězně do 4 hry na tenisovém US Open. Domácí dvojici Brandmeierová a Broudusová porazili 6-2, 6-4. Uspěli také Marie Bousková se Španělkou Soribesovou. Ty zdolali další americký pár McNellyová, Kesslerová 2-1 na sety. Počasí. Dnes bude oblačno, během dopoledne oblačnosti ubude na polojasno, později až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 25 stupňů Celsia. Fouká mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy z nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na dvojce, střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Staňkově na Domažlicku v Nádražní ulici dejte pozor na nehodu auta s chodcem. V obci Radnice na Rokycansku v ulici Náměstí Kašpara Štenberka havarovalo osobní auto s autobusem. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I 4 minuty po 10. hodině vám společnost dělá rádio vašeho kraje. Také patříte k milovníkům brd? Tak pozor, dnes do našeho vysílání přijde jako host historik a spisovatel Tomáš Makaj, který brdům věnoval už celou řadu knih a nedávno přibyla nová. Přivítáme ho už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: jak jsme se líbili, v následujících minutách se s naším dnešním hostem budeme příjemně toulat krásnou krajinou Brd. Naším hostem je dnes historik, spisovatel, básník, dlouholetý znalec Brd a také zakladatel Muzea středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Brdy, to je pro řadu lidí pořád tak trochu tajemné místo. Desítky let byla velká část tohoto území veřejnosti nepřístupná, prakticky uzavřená. Dnes se tedy do Brd vracejí turisté a s nimi možná také otázky týkající se historie této krajiny, příběhů, které se tady odehrály. Pamatujete si, kdy vy osobně jste si poprvé řekl, tak tady chci poznat historii do hloubky, tady mě to opravdu zajímá. Pamatujete si na ten okamžik ještě?
1: Tak já si pamatuju na ten okamžik poměrně jasně, protože jsem vystudoval lesnickou školu v Písku a jako hájenské praxe, tak jsem dostal vlastně dnešní západočeskou část Brd, tedy v okolí Strašic. Tam jsem měl vlastně vykonávat tady tu hájenskou službu a setkal jsem se se starými pamětníky, jako byl ku příkladu pan Josef Šefl. A v podstatě tyto pamětníci mě tak nějak těmi příběhy přilákali do vlastních oblasti středních Brd, kde tedy se nejen ty, ku příkladu, pytlácké příběhy nebo právě ty historické příběhy ze středověku nějakým způsobem dochovaly.
0: Čím jsou podle vás Brdy výjimečné? Je to právě tím, že byly dlouho lidem nepřístupné? Je to tajemství v tom?
1: Tajemství je to takové kombinované, protože vlastně nikdy v Brdech neproběh žádný historický průzkum a to ani v době první republiky, protože tak, jak se začaly Brdy v podstatě zkoumat na přelomu 19. a 20. století, tak najednou později o ně projevuje zájem armáda a v podstatě ty Brdy se pro vědu, tedy v uvozovkách tu vědu historickou, uzavírají, i když tam probíhají výzkumy, co se týče přírody, ale v podstatě ta historie se nějakým způsobem tak trochu vymazává a skrývá.
0: Čili se nedá říct, co všechno se třeba právě díky těm desetiletím relativního utajení, řekněme, dochovalo.
1: Tak to je součástí vlastně několika výzkumů, takže k nám jezdí právě i do muzea, jak tedy archeologové, kde se zkoumá jako příkladu archeologie lesních řemesel, nebo probíhal u nás kdysi projekt opomíjené archeologie Západočeské univerzity, kde tedy se zkoumali právě ku příkladu, co to jsou kolomazné pece a jakým způsobem fungovaly ten systém lesních řemesel, protože v tom lese, i když se nám to bude zdá podivné, ale žili tam také lidé, kteří se nějakým způsobem museli živit.
0: A co vás tady vedlo přímo k myšlence založit muzeum středních Brd?
1: Tak ta původní myšlenka vycházela samozřejmě z takových těch povídání nebo snah těch původních vlastenců, kteří na přelomu 19. a 20. století chtěli vytvořit ve Strašicích muzeum, takže prováděli takové amatérské archeologické vykopávky a sbírali některé právě artefakty z historie. V podstatě se jednalo o práci pana učitele Pobudy a potom také pana doktora Pobudy, protože oni byli v příbuzenském vztahu. Později pak pana učitele Bělohlávka a vlastně tyto snahy potom svým způsobem zhatila armáda, protože ta vyhlásila vlastně z Brd, nebo byla učiněna z Brd vlastně dělostřelecká střelnice. No a tím byl i omezen podstatně turistický ruch, který byl také s jednou takovou zajímavou záležitostí, která vlastně ty Brdy podporovala i v ekonomickém růstu.
0: Teď se ten turistický ruch pomaličku vrací. Možná před písničkou se ještě zeptáme, kdybyste měl člověka, který Brdy nikdy nenavštívil, vzít na jedno jediné místo, které by to bylo a proč?
1: Tak v současnosti bych ho vzal asi k nám na Dům přírody Brd, který se nachází v areálu loveckého zámečku Tři trubky a tam se v podstatě dozví všechno.

0: Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání je historik a spisovatel Tomáš Makaj. Povídáme si o krásné a trochu tajemné oblasti Brd. Když se řekne Brdy, tak právě mnoho lidí si automaticky vybaví vojenský prostor. Jak ale Brdy vypadaly předtím, než do nich takto výrazně vstoupila armáda? Víme, kdo v Brdech žil, víme, čím se živili lidé.
1: Tak Brdy jsou zajímavé tím, že v období středověku tam probíhaly jisté takové mocenské konflikty a jedním z těch, ku příkladu z těch mocných rodů byl i rod Rožumberků, takže ku příkladu se vytvořila v té západočeské části rožumberská doména, která soupeřila potom s rožmitálským panstvím. V současné době se nám podařilo objevit i fresky v kostele svatého Vavřince ve Strašicích, tedy ne v současné době, ale v poměrně nedávné, kde je dokonce zobrazen domnělý tedy portrét tedy jednoho z Rožumberků a my se domníváme, že by to mohl být dokonce tedy Petr I. zakladatel právě té strašické domény. Zajímavé je, že se zachovaly i popisy hranic v lese, které se právě nachází nedaleko loveckého zámečku Tři trubky. Takže se tam mluví o vrchu Kočka, tedy tehdy jako kočičí kopec a poté třeba se tam zmiňuje Budatina hať. Takže člověk tam žil v podstatě od toho středověku a věnoval se lesním řemeslům povětšinou, tedy to bylo jak tedy kolomaznictví, protože některé ty v podstatě kolomazné nádoby nebo nádoby, které sloužily pro jímání dechtu a posléze se v nich dělala kolomaz, která se používala k mazání právě otáčivých kol hamrů, tak se tyto nádoby třeba zachovaly v plzeňském podzemí. Mezi ostatní tedy způsoby obživy, tak patřilo ku příkladu lovectví a z toho nám potom vyplynul velmi zvláštní fenomén, který byl vcelku přirozený, a to je pytláctví. S pytláctvím souvisí i takzvaný lesní pych a to je zajímavé. Ku příkladu na Strašicku se kácely na černo duby a z těch dubů se dělaly sudy a ty sudy se na černo prodávaly do plzeňského pivovaru. Takže v roce 1867 museli zasahovat i vojáci proti zdejšímu lesnímu pichu, tedy právě kradení celých stromů. Takže to je taková zajímavost.
0: Vy jste se ale také věnoval brdským pověstem. Vím, že se v nich objevují bludičky, permoník, Fabian, hejkal ne, ale vy jste mě opravil, že to není hejkal, že to je brdský?
1: My máme takové specifikum, máme i velkého hejkala, což je tradiční figura, která v podstatě honí turisty, ale my máme i hejhálka, což je taková zmenšenina hejkala. A v podstatě to vzniklo ze slova nebo ze zkratky dvou slov a tedy hejhajný, to zvolání a tenhle ten hejhálek dokonce tedy strašil babičky, které chodili sázet stromečky, takže

0: vystupoval taky v podobě tedy jako takového rozštěpířeného hajného. A od toho nejsme daleko od Fabiana, který je patronem Brd a ten vlastně vystupuje jako takový ten hajný, vy budete asi znát to znázornění Jana Čáky, kde je vlastně ten Fabián udělán takový ten šiškový, který se zachovával v domech jako patron Brd.
1: Pověste, která ta pověst je vaše nejoblíbenější?
0: To se nedá říct, která je nejoblíbenější. Samozřejmě mně se líbí taková ta kombinace, že se na něčem zakládá, nebo je tam to zrníčko pravdy. Velmi těžko se nám třeba posuzuje pověst o hrajícím kopytu na housle u Padrtě, ale třeba u těch Bludiček tak se opravdu seriózně právě pan doktor Pobuda zabýval tím, zda tedy ty Bludičky jsou tedy nějaké ty plyny, které svítí v noci, nebo jsou to jakési duchovní bytosti, takže se nám o tom docela zachovalo dost záznamů.
1: Pardon, a co vykoumal?
0: Nakonec se domnívali, že to tedy je tedy přírodní fenomén, to znamená unikající plyn z bažin a ten lákal potom pocestné právě do těch bažin, kde mohli při nejhorším utonout. Samozřejmě, aby se nám příběh zachoval, tak většinou ta osoba byla zachráněna, tedy aby vyprávěla o těch Bludičkách.

0: Aneta Langerová dospívala v našem dopoledním vysílání. Ještě si chvilku budeme povídat s dnešním hostem, kterým je historik a spisovatel Tomáš Makaj. Vy jste o Brdech napsal už celou řadu knih. Kolik jich vlastně je? Já jsem to nepočítala, ale viděla jsem seznam.
1: Tak je jich asi kolem 25, já to nepočítám odborné studie. To se musím přiznat, že ty odborné studie v podstatě nikdo nečte. Tedy to čtou jenom vědci a u těch populárních knih je to číslo takhle relativně vysoké a je to z toho důvodu, že vlastně jsem popisoval i některé jednotlivé obce. Pokud jsem zmiňoval třeba tu rožnumberskou doménu, tak ku příkladu Dobříš byla založena roku 1325, nebo první písemná zmínka o nedalekém Hrádku je také z téhož roku, tak vlastně k těm jsem dělal knihy zvlášť.
0: Teď už vám leží na stole další kniha. Vidím, že se jmenuje Fenomén Brdy. V čem je jiná, co obsahuje?
1: Tak tato kniha se snaží postihnout mým pohledem, tedy pohledem historika Brdy jako celek. Já řeknu, že Brdy v úvozovce, protože geomorfologové mluví o brdské vrchovině, která se dělí na několik částí a právě to popisuju v té knize a zároveň zmiňuji ty největší historické fenomény v kombinaci s fenomény lidskými, to znamená, například jsou tam zmíněny trampové, jsou tam zmíněny záležitosti, které se týkají turismu, a ku příkladu právě i toho pytláctví, co jsem zmiňoval předtím, takže jsou tam zmíněny i některé přestřelky. No a podle té knihy se dá v podstatě po Brdech také chodit, takže jsem si všiml, že na Instagramu se vlastně dávají lidé fotky podle těch fotek, kdy jsme to fotili, protože Brdy se prochází takovou zajímavou změnou a to je to, že se tam mění lesní hospodářství a to díky tomu, že kůrovec tam napáchal velké škody, tak Vojenské lesy se snaží obnovit původní skladbu lesa. Takže vlastně teď procházíme takovou i fotogenickou změnou, kdy některé ty odlesněné plochy se zalesňují, některé zase zalesněné plochy v minulosti se nějakým způsobem revitalizují, to znamená, že se tam dosazují ty listnaté dřeviny. No a turisté si toho všímají, že jo? Dřív si toho nikdo moc nevšímal, ale dneska jsou.
0: Všímají a dávají na Instagram, ano, inspirují ano, další. Dále. Čili pokud někdo nezná Brdy, tak tahle knížka může být i výborný průvodcem pro takové ty první výlety, typy na výlety.
1: Určitě.
0: S krásným komentářem.
1: Že tady ty fotografie k tomu dělal zkušený fotograf Jarda Fogeltanz, který je jistě známým Plzeňanům. Jarda vlastně zachytil úžasně i právě ku příkladu tady ty vřesoviště na té pomyslné střeše Brd, takže lidé tam se fotí nebo se tam chodí procházet, protože to působí poměrně zajímavě. Jinak vlastně kniha jako taková neukazuje úplně všechny ty tajná zákoutí a chráněná území. Tady se musí opatrně našlapovat mnohdy, protože samozřejmě živočichové nebo rostliny, tak to jsou křehké ekosystémy, které právě stojí za to chránit.
0: Když píšete novou knihu, kde vlastně pátráte po pramenech, je to práce v archivech, v terénu nebo kombinace obojího?
1: Tak je to v podstatě taková kombinace obojího. Dřív nám ještě k tomu přicházely vlastně paměti a deníkové záznamy právě těch starých lesníků, což je dneska velmi, velmi omezené, ale ku příkladu se od svých 10 let chodím do archivu v Rokycanech, kde jsem se teda v podstatě o ty Brdy zajímal jako jediný, tak potom jsem se spojil vlastně s bývalými obyvateli, tedy Brd, to jsou ty zaniklé obce jako Záběhla a Padrť, od nich jsem získal také další materiály a ty se nějakým způsobem snažím spopularizovat tak, aby se nezapomnělo také na tu lidskou činnost v oblasti Brd.
0: Takže tady nová kniha Fenomén Brdy je na světě. Ještě než se rozloučíme, mě to nedá, abych se vás nezeptala, zda pořád básníte, protože já jsem na úvod říkala, že jste také básník. Ještě máte čas básnit?
1: Tak básnění je bohužel jako tesání sochy, takže si vždycky rozepíšu nějakou tu báseň a dneska mi tedy trvá poměrně dlouho jí dokončit, ale pořád se tedy poezii věnuji.
0: A poezii přímo v Brdech, víte, kam mířím?
1: To je velmi těžké říci si. Samozřejmě ta poezie vychází ze života v Brdech, takže já bych jenom připomenul, že je nás tam víc, jako ku příkladu Jarda Šlejmar, jsou tam takové ty brdské legendy, takže my jsme v té poezii vlastně vyrůstali a tu poetickou tradici držíme vlastně dodnes.
0: A během písničky jste mě říkal, že se koná krásná akce, která se jmenuje jednoduše Židle. Ale ona to není obyčejná židle, to nám ještě vysvětlete, prosím.
1: Tak jedná se v podstatě o takový festival nebo takový meeting, kdy si vememe židle, takže každý už má nějakou za ty léta svoji vyřezávanou a v podstatě vyrazíme do lesa, kde se posadíme tedy do kruhu, máme takové vždycky dopředu určenou nějakou trasu, no a tam čteme poezii nebo představujeme nějaké divadelní vystoupení.
0: To je velmi romantická představa. Vzít si krásnou vyřezávanou židli a vyrazit. Poslední otázka, kdy je podle vás nejkrásnější období roku pro návštěvu Brd?
1: Musím říct, že je to přímě řečeno podzim nebo jaro. Spíš ten podzim rozehraje ty barvy v současné době, kdy jsou tam ty listnáče. Akorát je problém v tom, že začne houbařská sezóna, takže se na Brdy přeplní.
0: Takže to možná nechat spíš na později, až bude zase po houbách.
1: Jo, tak.
0: I tak moc děkujeme za tip a děkujeme, že jste si udělal čas a přijal nám představit vaši novou knihu Fenomén Brd. S námi byl dnes Tomáš Makaj. Ať se vám daří, děkujeme.
1: Naslyšenou. Děkuji, naschledanou.

0: Asfaltové cesty, projízdy na inlinech, víceúčelová sportovní hřiště, rozlehlé travnaté plochy a písková pláž. Tak vypadá zázemí koupaliště Rolava v Karlových Varech. Ovšem také koupaliště, kde letos výrazně ubylo návštěvníků, a to kvůli vedrům a špatné kvalitě vody.
1: Chodíme sem přes léto, bydlíme vlastně rovnou tady u Rolavy, poslední 3 roky vlastně už s dětma, takže docela často.
2: Paní Lenka si hraje se synem na okraji vodní nádrže Rolava, přírodního koupaliště, ke kterému rok od roku ztrácí důvěru.
1: Tím, že je vlastně tady hodně i těch kachen, tak každým rokem vlastně vnímáme to, že ten začátek je ještě docela fajn, ale pak už se ta kvalita docela brzo zhoršuje.
3: Zhoršila se nám voda na Rolavě, kde z důvodu velkého výskytu sinic není voda vhodná ke koupání a neodpovídá hygienickým standardům.
2: V tomto případě oznamovala nepříjemnou zprávu uprostřed sezóny Andrea Dašková z krajské hygienické stanice. Voda se na koupališti rychle zhoršovala kvůli výskytu exkrementů vodních ptáků a velkému množství sinic.
4: No bohužel enormní horka způsobily, že ta voda se přehřála, měla i 31 stupňů. A samozřejmě se nemohlo připouštět, protože v řece Rolavě je nedostatek vody.
2: Vysvětluje za správu areálu Simona Vránová, podle které situace s vodou významně ovlivnila také počty návštěvníků.
4: Já si myslím, že v letošním roce přišlo zhruba polovina návštěvníků.
2: Zlepšit kvalitu vody nepomohly v minulých letech ani speciální vrty. Ty jsou totiž efektivní v situacích, kdy v nádrži doplňují přirozeně odpařenou vodu. Nahradit přítok z blízké říčky už ale nestačí.
4: Ta voda byla nevhodná ke koupání. Bylo to samozřejmě na uvážení každého, nebyla nebezpečná, ale pořád byla nevhodná ke koupání.
2: Teď po sezóně se díky dešťům a ochlazení kvalita vody v nádrži výrazně zlepšuje, což oceňuje i Vladimír Malý, který právě na Rolavě za pár dní odstartuje prestižní triatlonové závody světové série.
5: Řečí čísel je to tak, že limit pro to, abychom zrušili plavání, je 100 000 buněk sinice na mililitr a aktuálně voda vykazuje 3000 buněk na mililitr, to znamená, jsme jenom na 3% toho maximálního limitu, tak to je to velice dobré a jsme velice rádi.
2: Vedení lázeňského města zvažuje modernizaci koupaliště Rolava, buď novým přivaděčem vody z řeky Ohře, anebo vybudováním moderního bazénu s chlorovanou vodou. Nové řešení musí najít hlavně proto, že stávající síť městských bazénů dlouhodobě nestačí a horkých letních měsíců bude pravděpodobně přibývat. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadu statistiků meziročně vzrostly skoro o 2%. Na plzeňské Doubravce se přesunuly pediatričky do prostorů obvodu ze soukromé kliniky. Den Plzně v Senátu letos oslaví 100 let Loutky Hurvínka. Dnes bude oblačno, odpoledne postupně polojasno, k večeru až skoro jasno. Teploty do 29 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% více než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Plzni na Doubravce nově ordinují pediatričky v Mohylové ulici. Do objektu 4. plzeňského obvodu se přesunuli kvůli rekonstrukci ze soukromé kliniky. Obvod jim nabídl prostory, aby byla na Doubravce i nadále dostupná pediatrická péče, říká mluvčí 4. plzeňského obvodu Věra Zilvarová.
2: Pediatričky se přesunuly do objektu, který do jara využíval úřad městského obvodu Plzeň 4 jako své další pracoviště. Díky nové radnici může úřad působit pod jednou střechou a uvolněné nájemní prostory mohou nyní sloužit lékařkám, které mají ve své péči zhruba 4000 dětských pacientů.
0: Stoleté výročí Hurvínka připomene Plzeň v sobotu během dne v Senátu. Lidé můžou přijít do Valdštejnské zahrady od 10 do 18 hodin. Cílem bude ukázat Plzeň jako zajímavou turistickou destinaci pro Pražany i cizince, říká mluvčí plzeňského magistrátu Hana Josefová.
3: Součástí programu bude také výstava Hurvínkovi k narozeninám, která přiblíží vznik slavné loutky. Na dětské návštěvníky čeká Hurvínkova stezka, jež je provede příběhem Josefa Skupy, zakladatele fenoménu Spejbla a Hurvínka. Po celý den se budou moci návštěvníci seznámit také s tradičními řemesly a regionálními produkty. Sport.
0: Cyklisty na Vueltě čeká jedna z nejdelších etap letošního ročníku. Během 193 kilometrů musí zvládnout také jedno stoupání první kategorie. V červeném trikotu lídra závodu je Španěl Enric Mas. Jediný Čech Jan Hirt za ním zaostává o 42 minut a je na 20. pozici.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, odpoledne postupně polojasno, k večeru až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 25. Fouká mírný, během odpoledne čerstvý západní vítr. Od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky během dne dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 26 mezi obcemi Ohučov a Holíšov na Domažlicku bourala dodávka s osobním autem. V ulici Boženy Němcové v Rokycanech probíhá vyšetřování nehody osobního auta s cyklistou. Ve Staňkově na Domažlicku v Nádražní ulici dejte pozor na nehodu auta s chodcem. A v obci Radnice na Rokycansku v ulici náměstí Kašpara Štenberka havarovalo osobní auto s autobusem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I po zprávách v 11 hodin je s vámi naše dopolední vysílání. Území vedle železniční trati mezi plzeňskými Zadními Skvrňanami a Křimicemi bylo ještě nedávno zanedbanou džunglí nikoho a zároveň všech. Teď patří ovšem výhradně sportu. Vyrostl tu největší predátor park v Česku. O co přesně jde, vám povíme už za chvilku. I nadále přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: počasí.
1: Víkend před námi a my vám povíme, co tak zhruba očekávat od počasí. Podle předpovědi by v sobotu měla být zpočátku zvětšená oblačnost, během dne pak postupně slunečno. Ráno se na většině území bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne budou srážky rychle ustávat a začne docházet i k ubývání oblačnosti. Odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. A předpověď na neděli, v neděli bude jasno až polojasno, ráno se v údolích mohou ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr 1 až 4 metry za sekundu.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: teď něco ze života středoškoláků. Nástup na střední školu je v životě mladého člověka velká změna. Zvyká si na nové prostředí, učitele, jiný styl studia, v některých případech i na bydlení na internátu. Hledá si nové kamarády a své místo v kolektivu. No a pochopitelně se tak trochu porovnává s novými spolužačkami a spolužáky. To všechno dohromady může být v případě pocitu nedostatečnosti impulzem ke vzniku poruchy příjmu potravy.
1: Pro tu dívku chlapce, dneska už mají chlapci taky ppp, může to být šok z toho, jak vypadám a kdo vlastně jsem. Není to jenom o tom, že já chci nějak vypadat, ale i touha po nějaké kontrole.
2: Kontrole vlastního vzhledu anebo kontrole toho okolí?
1: Toho vzhledu, ale i kontrola nad svým životem. Třeba nad tím, jak prospívám v té nové škole, jak funguju v té nové škole. Ta váha a ten vzhled mi právě dává to viditelný, jako jak moc jsem dobrá. Je to nějaký ukazatel toho, co vlastně dokážu a co zvládnu.
2: Snaha zhubnout pochopitelně nemusí být vysloveně špatně. V současné době i mladí lidé trpí nadváhou, obezitou, žít zdravě, udržovat si štíhlou linii je vlastně správné. V jakém okamžiku se ta přirozená snaha zhubnout překlopí v nepřirozenou poruchu příjmu potravy?
1: Určitě ve chvíli, kdy už jsme zaujatí jenom tou samotnou váhou a když už tam jako nastávají ty obsesivní myšlenky a přestáváme tak jako žít ten svůj život, kdy tam je jenom ta touha po tom hubnutí a to sledování toho našeho, jak bych řekla, výsledku.
2: A je dívka sama, nebo vy jste říkala, že dnes mají poruchy příjmu potravy i mladí muži, jsou schopni si uvědomit, že už mají problém?
1: Dnešní mladá generace už pracuje více se svým duševním zdravím a vyhledávají odborníky. Zároveň, ale v dnešní době, ortorexie, což je takový ten zdravý životní styl, určitá jako touha po něm, a anorexie jdou třeba také ruku v ruce a může to být právě trošku nebezpečí v tom uvědomění si, mám problém.
2: A čeho si tedy všímat? Co třeba i okolí, rodiče, kamarádi, spolužáci, učitelé mohou vypozorovat a třeba upozornit toho dotyčného?
1: Vodítkem je teda nejenom samotný vzhled, který to může jako indikovat, ale může tam být ztráta zájmu o své záliby, vyhýbání se vlastně kamarádům, jo, nechuť k některým věcem, které třeba ten člověk měl rád. To si myslím, že jsou ukazatele, které nám můžou jako říkat mě jako kamarádovi, hele, tady bych třeba se měl zeptat, jestli ten můj kamarád, kamarádka třeba něco nepotřebuje.
2: Jakým způsobem se zeptat?
1: Nejít po tom povrchu, tedy ne, ty vypadáš vychrtle, vyhnout se těm hodnotícím věcem, ale spíš se ptát, jak ti můžu pomoci. Nebo všimla jsem si, že poslední dobou seš takový smutný, posmutnělý, spíš jít jakoby po těch pocitových věcech.
2: O poruchách příjmu potravy si povídáme s peer konzultantkou Evou Kastl. Vy máte osobní zkušenost. Může si člověk z takové situace pomoci i sám?
1: Z mýho pohledu to nejde. A je to asi bych řekla takové plácání v té samotné nemoci. Minimálně, co může člověk udělat, říct nějakému kamarádovi, kamarádce blízkému, který to za něj sice nevyřeší, ale může mu pomoct v tom nalézt nějakou odbornou pomoc.
2: Kdo vám pomohl?
1: Mně pomohly hlavně lidi kolem mě, protože si všímali, že se něco děje, a i moje tehdejší endokrinoložka, která zahájila, bych řekla, první moji léčbu tady v Plzni, a sdílení toho mýho problému se spolupacientkami, které, bych řekla, byly na stejné lodi.
2: A v rámci té léčby, co vám nejvíc pomohlo?
1: Sdílení emocí, i těch negativních, jo, protože z toho se prostě člověk jako musí vyřvat občas a je to důležité i ty emoce svoje jako zpracovávat. Vlastně i ten prostor pro to se jako vybrečet, pustit to ze sebe, protože to si myslím, že jsem do té doby úplně nedělala.
2: Vy jste léčbu absolvovala několikrát, jste říkala.
1: Ano, třikrát celkem.
2: Jak dlouho trvá, než se dá říct, ano, zvládla jsem to, zvládla si to?
1: Já bych neřekla, jak dlouho, ale já si osobně myslím, že mě pomohlo až to samotné postavení se na vlastní nohy a reálný život. Tam si myslím, že jsem se o sebe nejvíc opřela.
2: Co byste vzkázala dívkám, klukům, kteří teď nastoupili na střední školu, rozhlížejí se kolem sebe a říkají si, nejsem dost hezká, nejsem dost hezký, nejsem dost štíhlá, nejsem dost štíhlý?
1: Že tě neurčuje to, jak vypadáš. A zároveň bych i řekla, nebo vzkázala bych jim ze své vlastní zkušenosti, neboj se říct o pomoc. a obklopuj se lidma, který tě podporujou.
2: A co byste vzkázala rodičům a prarodičům, kteří nově mají na střední škole studentku, studenta?
1: To poskytovat tam bezpečný přístav a bezpečí i pro ty méně pozitivní emoce, protože od těch se to jako dost často odvíjí a když nemáme ten pocit bezpečí a ten prostor pro chybu, tak se tam pak objevují takové ty hlasy, já nejsem dost.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lokalita vedle železniční trati mezi Zadními Skvrňany a Křemicemi v Plzni doslova ožila. Zanedbanou plochu plnou odpadků vystřídal nový sportovní areál Predator Park. Teď tam najdete trasy s desítkami překážek různé obtížnosti pro začátečníky i pokročilé, a to všechno, pozor, na prostoru dvakrát větším než plzeňský fotbalový stadion.
1: Upravený areál, žluto, šedivé, posilovací stroje, kde jde cvičit za každého počasí. Parta kluků, tak desetiletých.
2: Jo, je to velký, je to dobrý,
3: je to tady hezký.
1: Překážková dráha.
2: Jo, jo.
1: Zastihl jsem tady i starší manželský pár s nordic walkingovými hůlkami.
4: Chodíme na procházku každý den, říkám vám to, že se musíme hejbat, jo.
5: Jo, jo, je to hezký, hezký, dobře využitý určitě.
6: No, je to moc pěkný.
1: Překážky spíš vypadají jako pro psy a pro koně, než pro lidi. Nela Viktorová je jednou z jezdkyní.
2: Viděla jsem to poprvé, zatím to vypadá perfektně i v tom, že je to spojený pro více druhů sportu a každý si najde to svoje.
1: Dalším z čerstvých uživatelů Predator Parku v Plzni a vůbec celého toho sportovního areálu je Tomáš Král. Jste si pošteloval kolo.
7: Je hezký jako vidět, že tady tohleto město podporuje, protože to je místo, kde se setkají skupiny dětí, lidí a může z toho vzniknout nějaký jako fajn sportovec, který ho to nadchne a uvidí, že to má potenciál, no.
8: Využili jsme tady vodní vlečku, která byla tady nevyužitá, stavovali se bezdomovci, bylo tu spoustu odpadu.
1: Říká Tomáš Kasal ze stavebního odboru městského obvodu Plzeň-Křimice.
8: To je od malých dětí, kteří tam mají ty pump tracky, běžecké trasy pro každého, a pak jsou to tam náročnější, ten vlastní Predator Park, kde už je pro zkušené borce.
7: Vidíme tady běžecký okruh, překážky do toho.
1: Říká trenér, predátor sportu v České republice Adam Volák.
7: Jsou to ručkovací překážky, jsou to přelejzací překážky, občas jsou tam i překážky přenášení jakýkoliv břemen. A je to vlastně spojení běhu v terénu. Máme tady kopečky, jsou tady seběhy a spojení s překážkama, které se dají přeručkovat, dají se přelézt, dají se vyběhnout.
1: Takže něco jako kdyby mě třeba honil tygr v džungli.
7: Něco asi takového. Asi bych to přirovnal možná i skoro jako k triatlonu.
1: Říká trenér Adam Volák. Prostor u vysokých betonových protihlukových stěn železniční trati je teď využitý naplno. Z Predator Parku v Plzni Pavel Hala, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak doufáme, že i vy máte perfektní den. Je pátek, tak by mohl být. V našem vysílání po 12. hodině písničky pro vás, tedy čas na vaše hudební gratulace, tak zůstaňte s námi. Z dopoledního vysílání se loučí Michaela Vondráčková. Mějte se krásně, užijte si pátek i celý víkend. Naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost obce Chanovice kvůli průzkumu ohledně výstavby úložiště jaderného odpadu. Plzeň dokončila nový parkovací dům na Světovaru pro více než 400 aut. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Polední zprávy pro vás připravila Andrea Samešová. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost obce Chanovice na Klatovsku a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok. Cílem průzkumu je ověřit, jestli je v lokalitě možná výstavba hlubinného úložiště jaderného paliva. Nové rozhodnutí je přístupné na úřední desce. V předběžném výběru jsou 4 lokality a všechny okolní samosprávy se obrátily na soudy. Zatím bez úspěchu. Obec Chanovice napadla verdikt Ministerstva životního prostředí, které průzkum povolilo. Soud zdůraznil, že cílem průzkumu je pouze zjistit, jestli je lokalita vůbec vhodná. V Plzni na Světovaru vznikl nový parkovací dům. Má kapacitu 433 aut a město ho zprovozní od začátku října. Využívat ho budou rezidenti a částečně i veřejnost. Základní parametry stavby popisuje za zhotovitelskou firmu její technický náměstek Radim Smekal.
3: Parkovací dům Světovar má 3 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. To parkování je řešeno formou šikmých rám, tím dochází k zásadní úspoře vnitřního prostoru a ten prostor je tak maximálně využitý pro parkování a ne pro vnitřní komunikace. Lhůta pro výstavbu byla stanovena na 33 měsíců a nám se tu lhůtu podařilo zkrátit o významných 3,5 měsíce.
2: Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech. Dnes to na síti X napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní. Nicméně ministerstvo situaci v okolních státech sleduje. Jaká opatření se České republiky týkají, není podle ministra z bezpečnostních důvodů možné sdělit. Kriminalisté vyšetřují v Praze podvod, při kterém zatím neznámý pachatel připravil manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě historky o nehodě synovce předali seniori podvodníkovi několik zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc hlavně osoby, které se zlatem obchodují. K podvodu došlo ve středu v Praze na Žižkově, říká mluvčí policie Jan Daněk.
4: Případ kriminalisté 3. policejního obvodu prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 10 let.
2: Sport. České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky ale získaly bronz na loňském evropském šampionátu. Utkání v hale Maxe Schmelinga pro 9 000 diváků začne ve 20 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, postupně polojasno, později odpoledne a k večeru až skoro jasno. Teploty 26 až 29, na horách vystoupí na 21 až 25 stupňů. Fouká mírný, postupně to bude čerstvý západní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio dvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda je u Plzně Litic na výjezdu ze silnice 27 směr Klatovská ulice v Liticích. Osobní auto se střetlo se Srnou. Nehoda blokuje provoz také na silnici 1/26 mezi Staňkovem a Holíšovem. Osobní auto se srazilo s dodávkou a v Rokycanech ulici Boženy Němcové došlo ke střetu auta s cyklistou. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: A páteční písničky pro vás s datem 4. září právě začínají. K dispozici pro vaše hudební gratulace je vám náš mail i telefonní linka 221 554 222. Těší se na vás Michaela Vondráčková.

už tady máme první přání. Prosíme, zahrajte písničku od Jakuba Smolíka Sen kovbojů pro skvělé kamarádky Míšu Urikovou, Ivanku, Simču a Myšku, které se poctivě připravují na pondělní koncert pro radost. Holky, bude to super a písnička vám napoví, s kým si zaspíváte.

Posloucháte písničky pro vás, volat nám můžete na číslo 221 554 222 anebo také můžete využít náš mail, což děláte, protože dnes tady je opravdu hodně vzkazů. Tak pojďme na další, prosím o písničku pro paní Hanu Kopalovou z Hradešic, která 3. září oslavila 70. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví, přeje Marta, Hani a Jirka s rodinami. A druhý vzkaz, dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku pro paní Trudy Čimerovou, která zítra slaví své 86. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího přicházejí její sousedé z domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí a také správcové Iva a Bára.

A ve 12 hodin a 16 minut rádi vyřídíme další vzkaz. Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky Brhlík a Sojka. A to pro Josefa Palackého z Malovic k jeho dnešním narozeninám. Za přání děkuji a písničku posílají kůsáci.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich

0: určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Turisté, pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Sbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Sbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky se ženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Páteční písničky pro vás pokračují, dospívala Jana Kratochvílová a my už tady máme další vzkazy. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Anu a Jana Kocajovi z Horšovského Týna, kteří právě dnes slaví 61. výročí svatby. Do dalších let pevné zdraví, spoustu radosti, lásky a klidných dní ve společnosti těch, které máte rádi, přejí děti s rodinami. Děkuje Zdeněk. A ještě druhý vzkaz, který je docela dlouhý, vážená redakce Českého rozhlasu Plzeň. Rádi bychom vaším prostřednictvím popřáli věrné posluchačce Marušce Karáskové z Lubence, která právě dnes slaví krásné kulaté 80. narozeniny. Naše milá Maruško, maminko, babičko a prababičko, všude roséváš lásku a vlídnost. Pomáhat druhým je tvá přirozenost. 80 let, to už je krásný věk, tobě by to však jen málo kdo řek. Na zahrádce s láskou u kytičky pečuješ, sudoku a duolingo s přehledem zvládneš. Největší láskou je pro tebe ale rodina a ty naopak si pro nás vzor a nenahraditelná ikona. Když je někdo v úzkých, vždy si na blízku, tvá starostlivá náruč vypne i tu nejhlubší vrásku. No a pak si zapneš Český rozhlas Plzeň, zvesela si zaspíváš a života si užíváš. Tak ať tě tahle dobrá nálada a energie nikdy neopustí a od života ti hlavně plnou číši zdraví přejeme a už se těšíme, jak zítra v chyši u Lažanských všichni zvesela a ve zdraví na oslavě se sejdeme. Takže hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody ti z celého srdce přejí diamantový manžel Slávek, dcera Maruška s Vojtou, vnoučata Jenda s Káťou, Evička s Jardou, Vojtík s Tereskou, Sonička a také pravnoučátka Anetka, Simonka, Honzík, Dominik, Tomáš a všichni přátelé a známí, co tě mají rádi.

A písničky pro vás pokračují. Připomínám, že kromě mailu můžete využít také třeba linku sem k nám do studia 221 554 222. Ale máme tady další mail. Zdravím naše milé rádio. Tuto hezkou písničku posílám všem, kteří v měsíci srpnu oslavovali a nikdo si na ně nevzpomněl. Krásný zbytek léta a ještě krásnější babí léto přeje posluchačka z Přeštic.

po skupině Jelen s Hradišťanem další gratulace. Krásné kulaté 70. narozeniny oslavila paní Věra Benešová ze Zruče Sence. Hodně zdraví, zážitků s rodinou i kamarádkami, hodně skvělých sezení s áčkováním s andělkami přeje celá rodina. Písničku, která ti vystihuje, posílají hlavně vnučky Anička s Adélkou a přidává se i Vivi. Děkujeme za všechno, co pro nás děláš a těšíme se na dnešní oslavu.

0: A do pátečních písniček pro vás nám teď volá také paní Jarka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych se chtěla popřát Anušce a Pepovi Hoblovi z Letin. Jejím minulý týden měli výročí 62 let svatby. Přejeme jim hodně štěstí, zdraví, hojnost Božího požehnání a aby byli tady ještě dalších pár let. To jim přejou děti a švagrová Jarka a Vena Zlašva.
0: A my předáme písničku podle vašeho přání. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ano, děkuji moc, naslyšenou.

A pokračujeme dalším hudebním vzkazem, který dorazil mailem. Dobrý den, prosím vás o písničku od Karla Gotta Přijela pouť. Písnička bude pro všechny posluchače ze Sušice, ať vyjde krásné počasí na sušickou pouť o víkendu. Písničku s pozdravem posílá Jan Sklatov.

Karel Gott dospíval a ještě jedno hudební přání nám tady zbylo. Dobrý den, zdravím Český rozhlas Plzeň a prosím o zahrání písničky První sníh od Jiřího Štědroně, a to paní Jindřišce Laubové z Nýřan k dnešním jmeninám s přáním štěstí, pohody a zdraví. Písničku posílá kamarádka Věra z Plzně. Tak první sníh ještě daleko, ale písničku na přání rádi posíláme a dnešní písničky pro vás tím končí. Po 13. hodině už pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Mějte se krásně, pěkný pátek přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň hledá vánoční strom. Lidé mohou nabídnout až 15-metrový jehličnan. Na šumavském Špičáku se bude slavit. Inflace v srpnu meziročně zrychlila na téměř 2%. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné páteční odpoledne přeje Andrea Samešová. Město Plzeň už začíná hledat strom, který o Vánocích ozdobí zrekonstruovanou zadní část náměstí Republiky. Jak by měl budoucí vánoční strom vypadat, upřesní mluvčí plzeňského magistrátu Hana Josefová.
2: Ideální strom by měl mít výšku 13 až 15 metrů a pravidelný kuželovitý tvar koruny bez proschlých větví. Také by měl mít jen jeden rovný kmen. Zároveň k němu musí mít přístup jeřáb i téměř 20-metrový tahač s podvalníkem, který strom odveze na náměstí Republiky v Plzni.
0: Nabídky mohou lidé posílat správě veřejného statku města Plzně. Město je vyhodnotí na přelomu září a října. Bikepark na šumavském Špičáku slaví 20 let. Zítra výročí připomene hromadný sjezd z vrcholu. Vzpomínkové jízdy od rozhledny se mohou zúčastnit i další zájemci. Poté budou oslavy pokračovat programem u lanovky. Podrobnosti přidává Karel Samec, mluvčí špičáckého areálu.
3: Před 20 lety měl Špičácký bikepark pouze jednu trasu. V současnosti už nabízí 5 hlavních tratí, ale i skill centrum se skoky, překážkami pro výuku začátečníků nebo nafukovací doskočiště. Patříme mezi nejlepší v Evropě, figurujeme mezi 32 evropskými bikeparky v systému Gravity Card.
0: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevněly naopak třeba potraviny a nealkonápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek.
1: Sport.
0: Na soupisce plzeňských fotbalistů pro hlavní fázi Evropské ligy chybí obránce David Krčík, který dal postupový gól proti Červené zvezdě Bělehrad. Viktoria naopak zařadila do kádru zraněného kapitána Vidru i trojici nejnovějších posil do obrany, Gabriela, Vavra a Pališčáka. Krčíka si v zimě přivedl z Karviné bývalý trenér Martin Hyský. V domácí soutěži teď kvůli disciplinárnímu trestu nehrál. První zápas Evropské ligy se hraje Plzeň 17. září proti belgickému Royal Union Saint-Gilloise.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, později odpoledne a k večeru až skoro jasno. Teploty 26 až 29, na horách 21 až 25 stupňů Celsia. Fouká mírný, postupně to bude čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Bio 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala v Plzni na Klatovské třídě ve směru do centra před křižovatkou z Dobrovského ulicí. Nákladní auto se střetlo s osobním. Traktor s osobním autem se srazily na silnici 21 u Plané na Tachovsku a ve Štěnovicích na Plzeňsku v Čižické ulici bourala 2 osobní auta. I tímto úsekem projíždějte s maximální opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
4: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
5: No.
4: Nechávám vyvětrat jenom.
5: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
4: Ano, jenom řekněte.
5: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
4: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchýní, to víte?
5: Ne.
4: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejdanovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvěje lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdanová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdanová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních
0: věděli.
2: Příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. Aha. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky.
2: By někdo poznal

0: protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nechty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
1: Keratolytické co?
0: Různé tekutiny. Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému lůžku.
1: Měla spolijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
0: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
1: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
0: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
1: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Učí prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu, jestli
2: prosím, jsem dobře rozuměl. To je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo.
2: Ne.
0: Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách, na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštělé, na některých mám černou tečku. Nevím, jak se toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mas, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnozám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád a ano. Bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea. Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, rozumím. Třeba asi přečíst, co v tom obsahuje je, takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr. A toto je transpirant, anti.
1: Jo, antiperspirant, to znamená,
3: a
1: je to
3: vám,
1: něco...
3: A to nepomáhá, že no. To vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, že promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
0: by léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ano. Ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísně na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné.
3: strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. Není. Ale ano. Zašla bych za alergologem a nechala bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby no manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje a právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: Oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A podvalička se jí vrstve, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý a pak jí to samo jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: By se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček.
1: No.
4: Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařito. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat,
1: jo.
4: Pak to předsedit, nalejt to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby sypral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mezi Kozlupy, Plzeň a Blovicemi budou jezdit repasované vlaky společnosti Arriva. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před internetovými podvodníky a zítra bude zpočátku zataženo s přeháňkami, postupně až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Společnost Arriva otestuje na Plzeňsku repasované vlaky Stadler, a to během září na lince mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. Od prosince je pak nasadí na linku z Plzně do Domažlic, říká ředitel organizátora dopravy společnost Poved Jiří Kozák.
2: Pro nás je to velký posun v kvalitě veřejné dopravy v plzeňském kraji, takže věřím, že cestující se mají na co těšit, budou plně nízkopodlažní. A samozřejmě regiošarky, které se aktuálně modernizují, tak budou převeden na celé Plzeňsko a Český les a budou dále využívan ve veřejné dopravě v plzeňském kraji, takže i tam dojde ke zlepšení a snažíme se využívat i tyhle ty starší vozy tak, aby byly neustále k dispozici.
0: Podle mluvčího společnosti Arriva Jana Holuba vyjedou poprvé nové Stadlery na zkušební jízdu ve středu 9. září. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtu uživatelů komunikační aplikace Signál. Útoky jsou spojovány hlavně s aktéry napojenými na Rusko. Úřad uvedl, že cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experti, ale obětí se může stát každý. Signál je komunikační aplikace, která slouží k posílání zpráv, fotek, videí, k telefonování i videohovorům. Útočníci využívají metody takzvaného sociálního inženýrství. Snaží se přimět uživatele k propojení cizího zařízení s jejich účtem anebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Největší sportovní překážkový areál svého druhu v Česku nahradil léta nevyužívaný prostor u železniční trati v Zadních Skvrňanech v Plzni. Na ploše dvakrát větší než plzeňský fotbalový stadion mají lidé k dispozici desítky stanovišť, různé obtížnosti, zázemí pro cyklisty i toalety. Celá výstavba vyšla na téměř 40 milionů korun a v plánu je i nová zastávka MHD. Pokračuje vedoucí stavebního odboru městského obvodu Plzeň Křimice Tomáš Kasal.
3: Využili jsme tady vodní vlečku, která byla tady nevyužitá, stavovali se bezdomovci, bylo tu spoustu odpadu. Náklady se pohybovaly v řádech do 10 milionů, ale postupně se navyšoval rozsah a těch prvků herních a celková částka se nakonec vyšvihla na 39 milionů korun.
0: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se žádostí o spis na soudy.
4: Není jiné cesty, než získat se legitimně legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
0: Komise se chystá také navrhnout úpravu trestního řádu. Chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Sport. Kanoistka Tereza Kneblová nepostoupila z kvalifikace světového poháru ve francouzském Vers-sur-Marne. Světová šampionka tak dopadla stejně jako včera další letošní mistr světa, kajakář Jakub Krejčí. Neuspěla ani kanoistka Martina Sadková. Ve Francii obsadila 6. místo a přišla také o vedení v seriálu. Zvítězila Slovenka Paňková. Počasí. V noci postupně přibývání oblačnosti, k ránu se přidá občasný déšť, teploty 16 až 13, na horách až 9 stupňů, zítra zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně ubývání oblačnosti, odpoledne polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů, povane mírný západní vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 přibylo omezení na 90. kilometru u Sulkova na Plzeňsku. Ve směru na Rozvadov se pracuje a pravý pruh je uzavřen. A se zdržením počítejte na kilometru 106 před Ostrovem u Stříbra, kde se vytvořila ve směru do Německa kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Páteční odpoledne, 5:05, posloucháte Český rozhlas Plzeň a pokud už jedete z práce domů, tak vám přejeme šťastnou cestu a taky pěkný víkend. Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Tak to se dozvíte už za pár minut od Martina Písaříka. My vám přejeme příjemný poslech. S vámi je Richard Jendovský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Poslouchali jste Tony Braxton v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň a pro řidiče je tu jedna nehoda z Domažlicka. V Mrákově se na silnici 19.03 srazilo osobní auto s traktorem. Na místě je policie a jezdí se kyvadlově. No a ještě máme hlášenou jednu nehodu, ta je z Cholumčan. V Komenského ulici se srazilo nákladní auto s osobním. Na místě jsou složky IZS, tak i tudy jeďte opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu a na páteční odpoledne je tu Michal Hrůza a také se podíváme na akce v našem kraji.

0: Sound New World, Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, je pátek 4. září a svátek mají Jindřišky a taky Rozálie, tak přejeme všechno nejlepší.
1: Tipy pro volný čas.
0: V prostorách zoologické a botanické zahrady města Plzně se uskuteční už 10. ročník akce Holou rukou, bosou nohou po zoo. Návštěvníci se zaměří na pozorování stop různých živočichů, identifikaci podle zvuku a hmatové legrácky. Akce začíná od 17 hodin. V domě Karla Klostermana na Srní představí knihu Hajná ze Šumavy od Lucie Marunové. Akce startuje v 17 hodin. V muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici se koná barokní podvečer. Na programu od 17 hodin je představení knihy z roku 1712 a poté koncert duchovní hudby. V městské stodole v Bělé nad Radbuzou se uskuteční tradiční mezinárodní noc pro netopíry. Vedle programu pro děti na návštěvníky dále čeká například práce s ultrazvukovým detektorem. Tady se začíná v 17 hodin. Ve velkém sále městského muzea v Hražďovicích se koná koncert v rámci 17. ročníku Ševčíkových hudebních večerů. Návštěvníkům se představí český harfista Martin Sadílek a tady se začíná večer v 7 hodin. Do muzea doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech jste zváni na slavnostní zahájení výstavy Alter Ego stopy stáří odhalení. Výstava zahrnuje prostorové objekty a instalace ze dřeva, kamene a kovu. Vernisáž výstavy začíná v 17 hodin. A v Plzni je až do 6. září festival pouličního umění Pilsen Basking Fest. Jestli jste dobře poslouchali, tak v každé pozvánce byla 17, buď začátek v 17 hodin nebo 17. ročník. Tak to je taková malá zajímavost. No a teď už míříme do 90. let.

Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň, to byl Headway, What is Love. Před víkendem vám dáme turistický tip a zavedeme vás na zámek v Rabštejni nad Střelou. Stojí na vysokém pahorku nad řekou na místě původního hradu. Co všechno je k vidění, prozradíme už po písničce.

0: Olga Lounová byla na Českém rozhlase Plzeň a jsou 4 minuty po 14:30. Zámek Rabštej nad Střelou najdeme na severním Plzeňsku, v nejmenším historickém městě ve střední Evropě. Stojí na místě původního hradu, který chtěl před staletími zbořit Karel IV. Návštěvníky dnes láká na prohlídkové okruhy i na kulturní akce. S majitelkou zámku v Rabštejně nás natáčela naše redaktorka Jitka Doubravová.
1: Vstupujeme do auly zámku.
2: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
1: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
3: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
1: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
2: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
1: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
2: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
1: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
2: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel jsem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
1: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
2: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
1: Vystoupali jsme do prvního patra.
2: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
1: Na stropě je velká
2: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
1: Vstupujeme do modrého sálu.
2: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pettingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
1: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
2: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Prohlídky zámku jsou během září vždy v sobotu a v neděli v 11, 13 a 15 hodin. Z Rabštejna nad Střelou, Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň,

S vámi je Český rozhlas Plzeň, to byla Hana Hegerová a Petr Habka. Vy už máte určitě připravené inzeráty, abyste mohli zavolat do rozhlasového tržiště. To otevřeme 2 minuty po 3:15. Do té doby Petr Muk.

0: rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Je ten nejvyšší čas otevřít rozhlasové tržiště, tak si vezměte vaše inzeráty a volejte číslo 221 554 222. Jdeme prodávat, kupovat a měnit a jste první na řadě. Pěkné odpoledne.
4: Dobrý den. Přeju hezký den. Z důvodu rekonstrukce kuchyňské linky darujeme za odvoz veškeré zařízení. Skřínky jsou v bílé barvě velmi zachovalé. Dále prodám za 400 přední houpnu na Fabii Škoda. Dále prodám pánské zachovalé kolo za 500. A je to všechno na telefon 608 680 851 Plzeň. Děkuji za inzerci.
3: Nemáte vůbec zač, já jenom zopakuji číslo 608 680 851 a vzpomněl jsem si, že včera jedna paní scháněla pánské kolo, nějaké ojeté. No, tak vidíte, tak třeba se ozve. No, mějte se hezky, naslyšenou. Budeme pokračovat v rozhlasovém tržišti, můžete povídat.
5: Dobrý den, Lenka Veselá, já bych se chtěla zeptat, já bych chtěla prodat šatní skříň se šoupacíma dveřma, zrcadlama, je vysoká 2 metry, 145 je délka a 60 šířka za cenu dohodou.
3: A váš telefon, prosím?
5: 739 051 334 Blížejov.
3: 739 051 334 a Blížejov. Ano, ano. Výborně, děkujeme ano, za zavolání.
5: Děkuji.
3: Naslyšenou. Jenom opět připomínám, abyste si stlumovali vaše rozhlasové přijímače, rádia, aby jsme se neslyšeli dvakrát a vy už můžete povídat. Dobrý den.
6: Dobrý den, já bych sem prodala kuchyňský ruční mlýnky. Je to mlýnek na maso, na mák a na strouhanku a bylo by to v Plzni na telefon 728 708 064. Děkuji.
3: 728 708 064. Tolik ano, vaše číslo ano. K vašemu inzerátu. Děkujeme za zavolání. Tak a budeme pokračovat dál na Českém rozhlase Plzeň. Teď prostor dáváme vám. Dobrý den.
7: Zdravím, dobrý den. Já bych koupil převodovku ZF-K30K.
3: A číslo telefonní?
7: 732 319 587.
3: 732 319 587. Výborně, vaše číslo. Děkujeme za zavolání. Mějte se hezky. Naslyšenou. A my budeme samozřejmě pokračovat dál v našem v našem rozhlasovém tržišti a teď si poslechneme váš inzerát. Povídejte.
8: No, dobrý den. Já bych nabídla, kdo by měl zájem o luceční koťata, byly by zdarma a bylo by to na telefonním čísle 728 427 523.
3: A lokalita?
8: Lokalita Stankovsko.
3: Stankovsko 728 427 523 letošní koťatám. Děkujeme. Ano. Mějte se hezky, ať se domluvíte, děkuji. Mějte se hezky naslyšenou. Pokračujeme dál s vaším inzerátem. Dobrý den.
9: Dobrý den, prodáme garáž na Borech přímo naproti univerzitě. 2 minuty od stanice číslo 30 autobusu. Kontakt je 605 108 845. Nabídněte cenu. Děkuji. Naslyšenou.
3: Tak já jenom zopakuji číslo 605 108 845 a to byla jedna garáž na prodej. A my se ještě podíváme na jeden inzerát. Dobrý den, povídejte.
10: Hezký den, já volám z Plané a prodala bych sazenice jahod zakoreněných. Je to od Jura Cengana a je to na telefonu 720 100 262.
3: 720 100 262 a sazenice jahod v Plané. Děkuji. U Mariánských lázní.
10: Ano.
3: I my vám děkujeme za zavolání, mějte se hezky naslyšenou, tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště. Bylo poslední v tomto týdnu, to další opět v pondělí, tak určitě zavolejte.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
2: Zažijete den plný tradic. Dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
1: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
2: A na závěr koncert Blue Cymbal s Magdou Malou.
1: Více na plzeňský-kraj.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň dokončila parkovací dům na Světovaru za 250 milionů korun. Dožínky Plzeňského kraje letos lákají na tradice, regionální potraviny i prohlídky hradu. Česko posiluje bezpečnostní opatření a zítra bude zpočátku zataženo s přeháňkami, postupně až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Plzeň dokončila stavbu parkovacího domu v areálu bývalých kasáren na Světovaru. Objekt za téměř 247 milionů korun pojme přes 430 aut a stal se druhým největším parkovacím domem v Plzni. Jak město informuje na svém webu, parkovací plochy se otevřou veřejnosti 1. října. Součástí je také infrastruktura, která umožní nabíjení pro více než 40 elektromobilů najednou. Parkoviště má sloužit hlavně rezidentům vznikajících domů a uživatelům technologického parku. Ve Švihově na Klatovsku se zítra uskuteční dožínky Plzeňského kraje. K tradičnímu programu bude patřit i dožínkový průvod, oceňování nejlepších zemědělců anebo výrobců regionálních potravin. Lidé mohou navštívit i Švihovský hrad, říká za organizátory z plzeňského hejtmanství Helena Kapicová.
4: Prohlídky budou zdarma a budou tam také dobové postavy, bude tam Nenasytný mnich, Hradní paní, Vědma, Mistrka, tu vidíte různé souboje, výuku šermu, nahlédnete do středověké kuchyně a uvidíte středověké recepty, nahlédnete také třeba do ložnice Hradní paní.
3: Dožínky je možné navštívit v sobotu mezi 10. a 16. hodinou. Karlovarský kraj prodloužil do poloviny října víkendový chod protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje v Sokolově zdravotnická záchranná služba. Poté se rozhodne, jak bude záchytka fungovat do budoucna. Ve víkendovém režimu je od poloviny července, od konce Karlovarského filmového festivalu. Každodenní provoz protialkoholní záchytné stanice se nejvíce dotýká v Karlovarském kraji právě Sokolova. Část klientů totiž ve městě zůstává, i když byli převezeni z jiných měst a obcí. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže anebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Jako příklad uvedl Německo.
5: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
6: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
5: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
7: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
5: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Kanoista Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Ver-sur-Marne zvítězil o 16 setin před vedoucím mužem seriálu, Slovincem Hočevarem. V celkovém pořadí světového poháru se Chaloupka posunul na druhé místo.
0: Počasí.
3: V noci bude zpočátku polojasno, postupně přibývání oblačnosti, k ránu se přidá i občasný déšť, teploty 16 až 13, na horách klesnou až k 9 stupňům. Zítra zpočátku zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně ubývání oblačnosti, odpoledne polojasno až skoro jasno. Teploty 20 až 23, na horách do 20 stupňů. Povane mírný západní vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda se stala v Komenského ulici v Chlumčanech na jižním Plzeňsku. Nákladní auto se srazilo s osobním a překáží provozu. A na dálnici D5 platí omezení na 90. kilometru u líní na Plzni severu. Ve směru na Rozvadov se pracuje a pravý jízdní pruh je uzavřen.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Před námi je další hodina odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň a my jsme rádi, že nás posloucháte. V neděli vás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vůbec nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. Tentokrát nám toho připraví cukrář a pekař Josef Maršálek. Co to bude, se dozvíte už za pár minut. Předtím ale Hana Zagorová. Pěkné odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat kynutý česnekový koláč od Jany Jankujové z Olomouce, recept z prvního místa roku 2024, cukrář a pekař Josef Maršálek. Navštívil ho kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na
3: normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankujová, autorka receptu.
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu. Já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: Těšte se i vy, celý recept krok za krokem vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Jany Jankujové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Elton John nás dovedl k odpolední soutěži a vy už teď můžete volat do našeho studia, do studia Českého rozhlasu Plzeň. Číslo je 221 554 222 a ve hře je něco k poslouchání, to něco je audioknížka, kde najdete detektivku Paní z šedivého domu od Eduarda Fickera. Knížku načetl herec Václav Knop.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak volejte 221 554 222, to je dneska naše telefonní číslo. A kdo se nám dovolal? Pěkné odpoledne, Český rozhlas Plzeň.
2: Jirka.
0: Jirko, odkud voláte?
2: Z Radnic.
0: Z Radnic?
2: Ano.
0: Opravdu?
2: Jo.
0: Dobře, tak doufám, že nejsme sousedi, aby to nevypadalo, že jsme se domluvili. Jenom se zeptám, jak vy a detektivky posloucháte, koukáte, čtete?
2: Koukám i čtu, no.
0: Takže teď by bylo něco k poslouchání, tak si s vámi zkuste tipnout, kdy byla vydaná vůbec první detektivka knižně.
2: První detektivka?
0: Mám tady tři možnosti.
2: No,
0: 1841, 1901 nebo 1941?
2: 1841 by řekl.
0: Dobře, tak jste to typnul opravdu dobře. Bylo to před 185 lety. Byla to detektivka Vraždy v ulici Mork a vrahem v téhle povídce byla opice. No tak uvidíte, kdo bude vrahem v té audioknížce, kterou jste teď vyhrál. Vrahem je, a to vám neřeknu, já to taky nevím, tak si to budete muset poslechnout. Tak mi prosím ještě zůstaňte na telefonu, aby jsme si domluvili předání ceny. Mějte se krásně a posíláme další písničku. Naslyšenou a pěkný víkend. No a tady je pro vás ostatní taky kapela Činasky a Láska a data písnička.
3: Ne,

Silničáři z Pluhy a sypači z plzeňské a karlovarské správy silnice sjeli do Karlovic na severním Plzeňsku. Nesnad proto, že by tam likvidovali následky rozmaru počasí, ale na krajské kolo soutěže cestářské rodeo. Jako každý rok tam poměřili svoje dovednosti a bojovali o postup do celostátního kola soutěže. My jsme byli samozřejmě u toho, tak určitě poslouchejte a všechny podrobnosti se dozvíte ještě dnes odpoledne v našem vysílání. Jsme Český rozhlas Plzeň. S tebou

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co je lepší? Pohádkové knížky nebo pohádky v televizi?
1: V televizi, protože se na ně můžeme dívat dlouho.
2: Pohádkové knížky, že si můžeme číst, i když se nám zachce.
3: Televize, protože na knížce se ty obrázky nehejbou.
4: Televize, protože když se na ní koukáme, tak můžeme lenošit.
5: Knížka je, když spíme, tak si nemůžeme číst, ale když spíme, tak televize je o dost lepší, že to můžeme poslouchat, ale nemusíme být zbuzený.
6: Ahoj, rádio!
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň a Boniem vám dělali dost možná společnost i na vašich cestách, tak přejeme šťastnou cestu. Zima je sice ještě daleko, ale do Kralovic na severním Plzeňsku vyrazili řidiče sypačů a zimních pluhů krajských silnic se Plzeňského a Karlovarského kraje. Jako každý rok se tam v soutěži cestářské rodeo utkali v jízdní dovednosti mezi překážkami připomínající reálný dopravní provoz. Ti nejlepším pak postoupili do celostátního finále silničářů.
1: Převažuje tady oranžová barva, ať už na překážkových sudech, silničářské technice, anebo ve stách všech soutěžících silničářů ze správy a údržby silnic Plzeňského a Karlovarského kraje. Trojnásobný vítěz celorepublikového cestářského rodea František Řapík ze správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Jako takovou celebritu, baví vás to ještě vůbec potom prohrabávat ten sníh?
2: Určitě baví, kvůli tomu prohrabávání toho sněhu. Tu práci člověk dělá, to je v zimě vlastně to nejhezčí, co na to může být.
3: Je to vyblbnutí, ale je to zároveň příprava na zimu.
1: Doplňuje Václav Kopta.
3: Tady opět nasadíme po delší době radlici.
1: Přes to léto se to může skoro i zapomenout.
3: No, téměř jo. Jezdí se s úplně jinými stroji, takže zase je to něco úplně jiného.
4: Letos 31 závodníků v krajském kole s tím, že první dva se potom posunují na mistrovství republiky.
1: Říká Radek Šíma, ředitel správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Než nastane to skutečné cestářské rodeo zimní kalamity, tak si to tady všichni mohou krásně vyzkoušet.
4: Je to opravdu jízda zručnosti, je to na čas, je to na nějaké trestné body, které se můžou pozbírat na těch překážkách, je jich celkem 9. Je to taková imitace těch stížených podmínek zimě, kdy na těch úzkých silnicích třetích tříd. Podmínky z radlicí jsou opravdu náročné. Leckdy, když tam prostě projíždí větší auto, tak i ten náš sypač se tam skoro nevejde. Je to opravdu průprava.
1: Říká Radek Šíma. Jedná se v podstatě o západočeské derby, protože na cestářském rodeu soutěží spolu karlovarští cestáři s plzeňskými. Ty karlovarské tady zastupuje jejich šéf Jiří Šlachta.
5: My tady vysíláme 14 závodníků, dva nejlepší budou nominováni do celostátního finále.
1: Ještě než přijde zima.
5: Ještě než přijde zima, musíme to stihnout samozřejmě.
1: Na cestářském rodeu v Kralovicích se také inspirují studenti, ať už střední průmyslové školy dopravní, tak ze střední školy v Kralovicích. Učitel odborného výcviku Vladislav Janský. Vy jste přivedl studenty.
6: Jsou to studenti prvního ročníku, takže aby se vlastně rozkoukali a viděli, k čemu je budeme vlastně vést v průběhu toho učení, že tady mají možnost se podívat, jak teda na ty nákladní vozidla, tak i teda v průběhu školního roku by se měla dělat zase ta Tatra do škol, takže proto i ty nákladní vozidla nejsou pro ně úplně cizí.
1: Říká Vladislav Janský. Z Kralovic na severu Plzeňska, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Na Českém rozhlase Plzeň hrála písnička Dobrá zpráva od Václava Neckáře. Zprávy bude mít v 16 hodin i Andrea Semešová. To už bude za 9 minut, no a po 16. hodině začne Humoriáda, do které přijde nabízet scénky herec Václav Knop. Docela uslyšíte ještě Bee Gees a taky Ivetu Bartošovou. Richard Jendusky vám přeje pěkné páteční odpoledne a hlavně taky pěkný víkend.

0: Věděli jste, že na katastru vsi Zálesí, která je částí obce Příchovice na jižním Plzeňsku, stojí zřícenina hradu Skála? Byl založen ve 14. století Vilémem, synem pána Děpolta ze Zbyroha. Z jižního okraje Zálesí nebo z opačné strany ze vsi Radkovice ke zřícenině vede červená turistická značka. Na místě najdete zbytky hradních zdí a terénních nerovností. Zřícenina hradu Skála je památkově chráněna.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Domažlicích se připravuje další výstavba rodinných domů. Zmocněnec pro Green Deal Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. A zítra čekejte zpočátku zataženo, přehánky, postupně až skoro jasno. Teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. V Domažlicích se budou stavět další rodinné domy v lokalitě Na Bábě. O druhé etapě výstavby informuje město na svých webových stránkách. Studie počítá s tím, že vznikne 7 řadových domů, 17 izolovaných rodinných domů a 24 dvojdomků. Zastupitelé už vyčlenili peníze na pořízení kompletní projektové dokumentace pro inženýrské sítě a komunikace. Druhá etapa se plánuje do území na západním okraji Domažlic s výhledem na Čerchov. Plzně na Doubravce nově ordinují pediatričky v Mohylové ulici. Do objektu 4. městského obvodu se přesunuli kvůli rekonstrukci ze soukromé kliniky. Obvod jim nabídl prostory, aby na Doubravce zůstala i nadále dostupná pediatrická péče, říká mluvčí UMO 4 Věra Zelvarová.
2: Pediatričky se přesunuly do objektu, který do jara využíval úřad městského obvodu Plzeň 4 jako své další pracoviště. Díky nové radnici může úřad působit pod jednou střechou a uvolněné nájemní prostory mohou nyní sloužit lékařkám, které mají ve své péči zhruba 4000 dětských pacientů.
1: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním Turkovy dopravní nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici, než policie určí viníka. To ministru Macinkovi vadí.
3: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
1: Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Sport. Tři čeští tenisté mají před sebou třetí kolo US Open. Lindu Noskovou čeká zhruba od 8:30 večer našeho času Američanka Leeová. Karolína Muchová nastoupí ve stejný čas proti další Američance Navarové. Z mužů se představí Jiří Lehečka. Od 23 hodin se utká s Řekem Cicipasem. Počasí. V noci bude polojasno, postupně až zataženo, kráno i občasný déšť. Teploty 16 až 13, na horách až 9 stupňů. Zítra zpočátku zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 20 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 105. kilometru u Heřmanovy huti ve směru na Rozvadov stojí porouchané nákladní auto a blokuje jeden jízdní pruh. A se zdržením počítejte i v opačném směru od kilometru 112 u Kladrub ve směru na Plzeň se před omezením vytvořila asi 4-kilometrová kolona. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
5: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou téměř, ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulil? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to. Jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří Krychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí. Já jsem Koule, já jsem rád Koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet Krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Svět je Koule a objevil ho Koulumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Koulumbus taky. To byla Koule náhodou, Koule.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké Krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: Krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj Krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za Kouli jenom vydávám, abych zmát ostatní Koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, Koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak Koule? Před Koulemi Koule, chápete?
2: A před Krychlemi Krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil Krychlým.
2: Ne, teď patří Krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří Krychlým, předtím patřil Koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří Krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to Koulíma je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá Koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči má namaulouvaný. Co se nastalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě Koule.
3: Vy jste Koule, to je bájsný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako Koule.
2: Když jste říkal, že vy jste Krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: Krychle. Že vy jste Koule, tak jsem říkal, že jsem Krychle.
3: Tohle je blbost, víte.
2: Co je blbost, Krychle nebo Koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: Vojzdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká Koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem Krychle?
2: No to jedna Koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra.
3: Budou samý Koule. To je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co, když budou Krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně Krychle?
2: Ne. Leda, že by jsem byl taková kulatá Krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá Koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako, víte, ošklivý pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci potom.
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Ano. Osobně jste je viděl v divadle, teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo tak, vlastně, takový malý Karlín na Václavské náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, jo.
1: Ano, tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl v Turnově ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik, a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás se strašně sformovalo. Já jsem šel potom študovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom se trval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to mysleli.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický úzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

písničku už

0: dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla.

0: Zároveň.
1: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
1: A taky hlasuju pro Zdenka Ižera.
0: Dobře, tak taky ho máte mít, tedy když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Matlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale jste... Paní Smatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej. Uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Smatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Uvoli. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne.
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A musí

0: Muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl, tak dikčně na tom špatně není.
1: No.
0: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
1: To si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofonem.
0: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
1: Ano.
0: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, a odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ono to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
1: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
0: samozřejmě,
1: musí být herectví,
0: samozřejmě,
1: to
0: protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
1: Ten cit.
0: A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
1: není
0: nedojde.
1: Nebo to je, není to k uvěření.
0: Tak.
1: Co umělá inteligence?
0: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
1: Oni říkají, že ona se učí,
0: ano, ale zatím to, tam chybí to srdce.
1: Chybí ty parádičky.
0: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
1: Má jiné,
0: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
1: No jo, ono to může být i takhle.
0: Ano.
1: Že si řeknou a dost.
0: No hejte se, mě...
1: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlo svůj hlas.
0: Mě je kolik jenom. Je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, no, tak ho tady to máte.
1: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu s Kořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Poslední.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdila jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slovou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa se ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listině nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: My děkujeme za zavolání, ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Cholině, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty a vy jste pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnou docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme. Ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
7: Ano.
3: A že ty skřítci, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak bych se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala, ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadlech. Prostě do konce života.
7: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s jím Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás. Stop. Oba dva. Stop. Ljuba. Stop.
1: Dobře.
2: Radek. Stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roma Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. A dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hrutnou nudu.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Návštěvníky do Žínek dovezou do Švihova historické vlaky a autobusy. Soudy by mohly přísněji trestat lidi, kteří způsobí nehodu pod vlivem alkoholu nebo drog. A zítra bude zpočátku zataženo s přeháňkami, postupně až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Dopravu na zítřejší dožínky Plzeňského kraje ve Švihově zajistí historické vlaky a autobusy. Z hlavního vlakového nádraží v Plzni pojede takzvaná laminátka s retro soupravou Ostravan. Odjíždí se v 8.50 a ve 14.50, ze Švihova zpět do Plzně v 11.09 a v 17.09. Historické autobusy pak budou vozit návštěvníky ze Švihovského nádraží na náměstí, říká za plzeňské hejtmanství Helena Kapicová.
3: Dále pak ty historické autobusy pojedou až do Merklína. Historický autobus pojede také ve směru Spálené Poříčí Švihov, no a budeme mít také linku 623 z Horšovského Týna přes Koloveč do Švihova a posílená bude linka 424 z Plzně přes Přeštice.
2: Samotný program se koná ve Švihově od 10 do 16 hodin. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
4: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
5: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
6: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
5: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Zástupci sněmovní opozice dnes navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a to i přes veto prezidenta Petra Pavla. Návrh podepsaný více než 70 poslanci představili zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah, nové kompetence vlády a omezení parlamentní kontroly nad státem. Rozpočtem. Plzeňská kavárna a kulturní centrum Papírna po více než 10 letech končí. Prostory jsou ve vlastnictví developerské firmy, která je plánuje zrekonstruovat a poté komerčně pronajímat. Poslední akce v Papírně se koná v sobotu. Program začne ve 13 hodin a skončí o půlnoci. Pokračuje spoluzakladatel Papírny Jaroslav Bláha.
7: Budou tam konat dvě věci, které na sebe navážu. Bude tam Nazdar Bazar, kde se budou moct lidi vlastně podívat, koupit si nějaké věci na sebe, a pak elektronická hudba takovým poklidným režimem před Papírnou na závěr léta a na závěr Papírny kulturního centra. Sport.
2: České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky ale získaly bronz na loňském evropském šampionátu. Utkání v hale Maxe Schmelinga pro 9000 diváků začne ve 20 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno, postupně až zataženo, kránu občasný déšť, teploty 16 až 13, na horách až 9 stupňů. Zítra zpočátku zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách do 20 stupňů. Povane mírný západní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 došlo k nehodě u Holoubkova na Rokycansku na kilometru 53 ve směru na Prahu. Srazila se dvě osobní auta. A ještě dopravní nehoda na Plzni severu na hlavním tahu 1/20 u Chotíkova. Tam bourala tři osobní auta. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Nové multifunkční hřiště za 19 milionů v Kožlanech a tajemná historie Brd předtím, než je na desítky let obsadila armáda. Někrátce po 17. hodině začíná Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň s pátečním datem 4. září. Hned po úvodní písničce od kapely Buty pro vás máme připravený bleskový souhrn dnešních událostí.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
0: A během naší společné hodinky se ale můžete těšit i na spoustu skvělé muziky, další čerstvé reportáže z našeho regionu a s meteorologem detailně probereme, jaké počasí nás čeká o prvním zářijovém víkendu. Hezký pátek pře Ondřej Kapic. Na

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Andrea Samešová.
2: Pěkné odpoledne. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost obce Chanovice na Horažďovicku a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok. Průzkum má ověřit, jestli je v lokalitě možná výstavba hlubinného úložiště jaderného paliva. Rozhodnutí je přístupné na úřední desce. Do užšího výběru se dostaly 4 lokality a všechny okolní samosprávy se obrátily na soud, ale neúspěšně. Chanovice napadly verdikt ministerstva životního prostředí, které průzkum povolilo. Soud zdůraznil, že průzkum má zatím pouze zjistit, jestli je lokalita k výstavbě vhodná. V Kožlanech na Plzni severu dnes otevřeli nové multifunkční hřiště. Areál za zhruba 19 milionů korun vznikl jako náhrada za původní sportoviště a od dneška je hlavně dětem plně k dispozici. Podrobnosti zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka.
3: Hřiště v Kožlanech je uspůsobené pro celou řadu míčových i rekreačních sportů, jako je malá kopaná, basketbal, volejbal, nohejbal a nebo tenis.
2: Podrobnosti si můžete poslechnout v našem vysílání už za několik minut. Plzeň s předstihem hledá strom, který o Vánocích ozdobí náměstí Republiky. S výzvou se obrací na Plzeňany i obyvatele Plzeňského kraje. Nabídnout mohou 13 až 15 metrů vysoký jehličnan, pravidelného kuželovitého tvaru bez suchých větví a jedním rovným kmenem. K pozemku se také musí dostat jeřáb i s téměř 20-metrovým tahačem s podvalníkem, který strom odveze. Jak dnes město informuje na svém webu, zatím byl v Plzni nejčastějším vánočním stromem. Smrk. Několikrát náměstí zdobila douglaska, výjimečně i jedle. Na hradě Rabína Klatovsku se už zítra představí divákům rocková opera Phantom z La Galette, příběh z pařížského Montmartru, ve kterém nechybí láska, intriky ani detektivní zápletka, připravili divadelníci z Klatovska. Více řekne autor projektu Miloš Bešta.
4: Kabaret z roku 1915 v jeho nefalšované podobě, tak jako to v té době bylo zvykem, to znamená ty rozevláté tanečnice a uvidí kriminální příběh.
2: Více k této hudební události se dozvíte v reportáži. Je zhruba za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Kvalitní a bezpečné zázemí je pro dětský sport naprosto klíčové. V Kožlanech na severním Plzeňsku proto přešli od slov, jak se říká, k činům a dnes tam oficiálně zprovoznili nové multifunkční hřiště. Jaké zázemí na místě vzniklo a jak byla stavba financována, to už teď poví regionální stopař Jiří Trnka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, hezký den ze severního Plzeňska. V Kožlanech dneska slavnostně otevřeli nové multifunkční hřiště. Tento moderní sportovní areál je určený především dětem a nabízí kvalitní zázemí pro nejrůznější sportovní pohybové aktivity. Nové hřiště vzniklo jako náhrada za původní staré sportoviště a ode dnešního dne je dětem plně k dispozici.
0: Regionální stopař.
1: Jiří, kolik celá proměna stála a jaké sporty si tam vlastně můžeme zahrát?
2: Tak hřiště je uspůsobené pro celou řadu míčových i rekreačních sportů, jako je malá kopaná, basketbal, volejbal, nohejbal nebo tenis. Celkové náklady dosáhly 19 milionů korun. Hlavní část pokryla dotace z Národní sportovní agentury a to ve výši bezmála 12 milionů korun. 1 milionem přispěl kraj a zbylých 6,1 milion korun financovalo město Kožlany z vlastních zdrojů. Dnešním slavnostním přestřižením pásky se projekt oficiálně uzavřel a sportu hřiště přešlo do běžného provozu.
1: Tak popřejeme hřiště, ať slouží jak má, a hlavně, aby ti, kteří tam dorazí, byli s atrakcemi, nemůžu říct, jak se to řekne, s prvky, se sportovními prvky.
2: A sportovali se správnou obuví, je tady napsáno, pozor na to.
1: Takže ještě ta obuv je důležitá, aby nebylo hned poničené.
2: Pochopitelně, ano.
1: Nové multifunkční hřiště v Kožlanech jsme teď probrali s naším regionálním stopařem Jiřím Trnkou. Jiří, děkuji a přeji pěkný víkend.
2: Sportu zdar, krásný víkend.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
2: Víkendové počasí, to je to, co nás bude v pátečním dni v kraji zajímat už za malou chvíli.

0: příštích minutách.
1: Počasí.
0: O tom, jaké počasí můžeme očekávat zítra a pozítří, si teď popovídám s meteoroložkou Martou Suchou. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Pojďme začít tím, čím nás možná překvapí zítřejší den, co se počasí týče.
2: Tak změna nastane už v nočních hodinách, v noci přejde přes naše území k jihu studená fronta. Dnes později večer a v noci bude přibývat oblačnost, srážky očekáváme ve druhé polovině noci. Bude se jednat o občasný déšť nebo přehánky a pršet bude ve druhé polovině noci na většině území kraje. Ráno bude pršet ještě zejména v jižní polovině plzeňského kraje. Srážky budou ale rychle v ranních hodinách pak ustávat a bude ubývat i oblačnost. V sobotu odpoledne už bude polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty ty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia. Maxima zítra v chladnějším vzduchu budou za studenou frontou mezi 20 a 23 stupně Celsia. Pro srovnání dnes teploty dosahovaly až 29 stupňů. V Plzni Bolavci zůstala teplota jen 0,2 pod tropickou 30. Zítra tedy budou teploty výrazně nižší než dnes. Vítr povane večer ještě čerstvý západní, nebo v té první polovině noci, rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, ve druhé polovině noci pak bude vítr slábnout.
0: Co neděle? Bude tam nějaký rozdíl oproti sobotě?
2: V neděle bude rozdíl největší asi v ranních teplotách, v nedělních. Očekáváme v neděli polojasno až skoro jasno, k ránu se mohou v údolích vytvořit ojedněle i mlhy a ráno bude chladné. Při té zmenšené oblačnosti očekáváme ráno pokles teplot na 9 až 6 stupňů Celsia. Odpoledne bude slunečno, 5 skoro jasno až polojasno. Maxima budou podobná sobotním, převážně mezi 20 a 23 stupni Celsia. Vítr už bude v neděli ale pouze slabý, v noci západní, během dne pak proměnlivý. Vzhledem k tomu slabému větru nám bude pocitově tepleji v neděli, tedy než v sobotu. V sobotu bude ten vítr ještě mírný během dne.
0: Tak aspoň máme představu, co můžeme od víkendu očekávat. Děkuji tolik meteoroložka Marta Suchá. Přeji pěkný večer, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Za 2 minuty bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň, páteční den v kraji. Historik a spisovatel Tomáš Makaj, významný znalec Brd a rovněž zakladatel Muzea středních Brd ve Strašicích, byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu Plzeň. V současnosti veřejnost vnímá Brdy jako krásnou, divokou, ale také trochu tajemnou krajinu, která byla desítky let zapovězena turistům, a to kvůli přítomnosti armády. Moderátorku Michaelu Vondráčkovou proto zajímalo, jak Brdy vypadaly v historii, kdo je obýval, ale i to, čím se starousedlíci živili.
1: Tak Brdy jsou zajímavé tím, že v období středověku tam probíhaly jisté takové mocenské konflikty a jedním z těch, ku příkladu z těch mocných rodů, byl i rod Rožumberků, takže ku příkladu se vytvořila v té západočeské části rožumberská doména, která soupeřila potom s rožmitálským panstvím. V současné době se nám podařilo objevit i fresky v kostele svatého Vavřince ve Strašicích, tedy ne v současné době, ale v poměrně nedávné, kde je dokonce zobrazen domnělý tedy portrét tedy jednoho z Rožumberků a my se domníváme, že by to mohl být dokonce tedy Petr I. zakladatel právě té strašické domény. Zajímavé je, že se zachovaly i popisy hranic v lese, které se právě nachází nedaleko loveckého zámečku Tři trubky. Takže se tam mluví o vrchu Kočka, tedy tehdy jako kočičí kopec, a poté třeba se tam zmiňuje Budatina hať. Takže člověk tam žil v podstatě od toho středověku a věnoval se lesním řemeslům povětšinou, tedy to bylo jak tedy kolomaznictví, protože některé ty v podstatě kolomazné nádoby nebo nádoby, které sloužily pro jímání dechtu a posléze se v nich dělala kolomaz, která se používala k mazání právě otáčivých kol hamrů, tak se tyto nádoby třeba zachovaly v plzeňském podzemí. Mezi ostatní tedy způsoby obživy tak patřilo ku příkladu lovectví a z toho nám potom vyplynul velmi zvláštní fenomén, který byl celku přirozen, a to je pytláctví. S pytláctvím souvisí i takzvaný lesní pych, a to je zajímavé. Ku příkladu na Strašicku se kácely na černo duby a z těch dubů se dělaly sudy a ty sudy se na černo prodávaly do plzeňského pivovaru. Takže v roce 1867 museli zasahovat i vojáci proti zdejšímu lesnímu pichu, tedy právě kradení celých stromů. Takže to je taková zajímavost. Den v kraji.

Tady je Český rozhlas Plzeň a pojďme k další události v kraji. Silničáři z Pluhy a sypači z plzeňské a karlovarské správy silnic se sjeli do Kralovic na severním Plzeňsku. Nesnad proto, že by tam likvidovali následky rozmaru počasí, ale na krajské kolo soutěže cestářské rodeo. Jako každý rok tam poměřili svoje dovednosti a bojovali o postup do celostátního kola soutěže. Víc vám povíme po písničce.

0: Rozeblaté té tanečnice z pařížského Montmartru na pozadí detektivního příběhu. Spletité intriky a příběh o lásce. Rocková opera Fantom z La Galée je nový autorský projekt poloprofesionálního týmu a navazuje na předešlou operu Kladivo na píchu. Kde ho můžete vidět, povíme ještě do 18. hodiny. Teď máme 7,5 minuty po půl šesté, posloucháte Páteční den v kraji. Zima, ta je ještě docela daleko, ale do Kralovic na severním Plzeňsku vyrazili řidiči sypačů a zimních pluhů krajských správ silnic Plzeňského a Karlovarského kraje. Jako každý rok se tam v soutěži Cestářské rodeo utkali v jízdě dovednosti mezi překážkami připomínající reálný dopravní provoz. Ti nejlepší pak postoupili do celostátního finále silničářů.
1: Převažuje tady oranžová barva, ať už na překážkových sudech, silničářské technice, anebo ve stách všech soutěžících silničářů ze správy a údržby silnic Plzeňského a Karlovarského kraje. Trojnásobný vítěz celorepublikového cestářského rodea František Řapík ze správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Jako takovou celebritu, baví vás to ještě vůbec potom prohrabávat ten sníh?
2: Určitě baví, kvůli tomu prohrabávání toho sněhu. Tu práci člověk dělá, to je v zimě vlastně to nejhezčí, co na to může být.
3: Je to vyblbnutí, ale je to zároveň příprava na zimu.
1: Doplňuje Václav Kopta.
3: Tady opět nasadíme po delší době radlici.
1: Přes to léto se to může skoro i zapomenout.
3: No, téměř jo. Jezdí se s úplně jinými stroji, takže zase je to něco úplně jiného.
4: Letos 31 závodníků v krajském kole s tím, že první dva se potom posunují na mistrovství republiky.
1: Říká Radek Šíma, ředitel správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Než nastane to skutečné cestářské rodeo zimní kalamity, tak si to tady všichni mohou krásně vyzkoušet.
4: Je to opravdu jízda zručnosti, je to na čas, je to na nějaké trestné body, které se můžou pozbírat na těch překážkách, je jich celkem 9. Je to taková imitace těch stížených podmínek zimě, kdy na těch úzkých silnicích třetích tříd. Podmínky s radlicí jsou opravdu náročné. Leckdy, když tam prostě projíždí větší auto, tak i ten náš sypač se tam skoro nevejde. Je to opravdu průprava.
1: Říká Radek Šíma. Jedná se v podstatě o západočeské derby, protože na cestářském rodeu soutěží spolu karlovarští cestáři s plzeňskými. Ty karlovarské tady zastupuje jejich šéf Jiří Šlachta.
5: My tady vysíláme 14 závodníků, dva nejlepší budou nominováni do celostátního finále.
1: Ještě než přijde zima.
5: Ještě než přijde zima, musíme to stihnout samozřejmě.
1: Na cestářském rodeu v Kralovicích se také inspirují studenti, ať už střední průmyslové školy dopravní, tak ze střední školy v Kralovicích. Učitel odborného výcviku Vladislav Janský. Vy jste přivedl studenty.
6: Jsou to studenti prvního ročníku, takže aby se vlastně rozkoukali a viděli, k čemu je budeme vlastně vést v průběhu toho učení, že tady mají možnost se podívat, jak teda na ty nákladní vozidla, tak i teda v průběhu školního roku by se měla dělat zase ta Tatra do škol, takže proto i ty nákladní vozidla nejsou pro ně úplně cizí.
1: Říká Vladislav Janský. Z Kralovic na severu Plzeňska, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.

0: Český rozhlas Plzeň, 6:45, 2 minuty, teď trocha kultury. Rocková opera Fantom z La Galée je novým autorským projektem poloprofesionálních tvůrců z Klatovska. Navazuje na předešlou operu Kladivo na píchu, premiéru měl na jaře v Klatovském divadle a v současné době ho můžete vidět na hradech a zámcích v Plzeňském kraji.
1: Náš Fantom se odehrává v jedné z prvních vyhlasných tančíren Moulin de la Galette v Paříži na slavném Montmartru. A je to příběh o lásce, nenávisti a všechno, co správný muzikál má mít, to znamená nějaké drama i nějaké vyvrcholení, které končí šťastně.
2: Popisuje autor projektu Miloš Bešta.
1: My jsme minulou operu Kladivo na píchu úplně šťastně nekončili, tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat změnu a vrátit se k nějakému šťastnějšímu konci.
2: Co diváci uvidí v představení?
1: Kabaret z roku 1915 v jeho nefalšované podobě, tak jako to v té době bylo zvykem, to znamená ty rozevláté tanečnice, a uvidí kriminální příběh na pozadí toho kabaretu.
2: Vy jste i autor hudby.
1: Základ je ze studia nahrán a všechno ostatní, to znamená veškeré zpívání, je live.
3: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila naši novou zpěvačku, Cézanne.
4: Já chtěla bych vám do úška starou pověst vyprávět.
2: Jak vzniklo představení Fantom z La Galée, popisuje režisér Jindřich Gregora.
5: Po 6 letech jsme navázali na první náš projekt, rokovou operu Kladivo na píchu, a už tenkrát jsme deklarovali, že budeme pokračovat, a po 6 letech jsme dali dohromady příběh Fantom z La Galette.
2: Pokračujete ve stejném složení týmu?
5: Je tam většina stejných lidí, co se podíleli na prvním díle, plus tam přibyli nějací noví, celý se to rozšířilo, je nás strašně moc.
2: Díváme se na program, tady máte vyfocený celý ansámbl. Tady vidím známou tvář z divadla J.K. Tyla, Jaroslava Panušku.
5: Ano, to je novej člen týmu, je to naše hvězda, hraje hlavní roli.
2: Jak dlouho jste představení chystali?
5: Myslím si, že to byly 3 roky a režisérská práce byla posledních půl roku. Začínali jsme v Klatovském divadle, to bylo 5 představení za sebou, pak se pokračovalo do Strážů, na hrad Opálka, pak byl hrad Riesenberg, potom Horšovský Týn, hrad a zámek.
2: Rokovou operu Fantom z La Galée uvidí diváci zítra v sobotu 5. září od 8 hodin na hradě Rabí. Z Klatov Jitka Doubravová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: 17:53, jsme na konci.
1: Den v kraji.
0: Boženě Kamenické stačil pohled a dokázala z ní odhadnout, která nemoc člověka trápí. Původ nemoci často určovala i z moči. S úctou se jí přezdívalo Bába Radnická. A právě v Radnicích jí zítra otevírají novou expozici. Na místě bude náš reportér a tak se budete moci i vy dozvědět zajímavosti o slavné léčitelce. Turistický tip vás zavede na zámek v Rabštejně nad Střelou, stojí na vysokém pahorku nad řekou na místě původního hradu. Návštěvníky dnes láká na prohlídkové okruhy i na kulturní akce. V našem zítřejším vysílání si poslechněte rozhovor s majitelkou zámku. A v dalším díle seriálu Můj kraj se vydáme po stopách významného amerického rabína s českými kořeny Izáka Majera Weisse, který několik let působil v Radnicích na Rokycansku. I zítra se vyplatí poslouchat rádio vašeho kraje. Ondřej Kapic pře pěkný večer.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Číškov na Plzeňsku postaví vodovod za 56 milionů. Plzeň dokončila nový parkovací dům na Světovaru pro více než 400 aut a zítra bude zataženo přehánky postupně až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Číškov na jižním Plzeňsku, kde kvůli suchu ubývá voda ve studních, chce postavit vodovod za 56 milionů korun. Podle vedení obce je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody. Ještě se musí vybudovat síť a rozvést voda po obci. Číškov už má také stavební povolení a nově i vybraného dodavatele. V obci, kde žije téměř 700 obyvatel, začne stavba vodovodu zřejmě už příští rok na jaře a potrvá 2 roky. V Plzni na Světovaru byl dokončen parkovací dům. Má kapacitu 433 aut a město ho zprovozní od října. Využívat ho budou rezidenti a částečně veřejnost. Více už ze zhotovitelské firmy Technický náměstek Radim Smékal.
2: Parkovací dům Světovar má 3 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. To parkování je řešeno formou šikmých rám, tím dochází k zásadní úspoře vnitřního prostoru a ten prostor je tak maximálně využitý pro parkování a ne pro vnitřní komunikace. Lhůta pro výstavbu byla stanovena na 33 měsíců a nám se tu lhůtu podařilo zkrátit o významných 3,5 měsíce.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, například z Německa.
3: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
4: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
3: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Český rozhlas. Sport.
1: Kanoista Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Francii skončila v závodě kanoistek Martina Sadková 6. a přišla o vedení ve světovém poháru. Počasí. V noci bude polojasno, postupně zataženo a občasný déšť, teploty 16 až 13, na horách až 9 stupňů. Zítra zpočátku zataženo, občasný déšť nebo přehánky, postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane mírný západní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na kilometru 46 mezi Cekovem a Mítem ve směru na Plzeň blokuje provoz havarované nákladní auto. Na Plzeňsku v úseku Dobřany-Šlovice se srazila 2 osobní auta, 3 vozidla bourala u Chotíkova na silnici 1/20 a v Halži na Tachovsku ve Žďárské ulici se auto střetlo s motorkářem. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
6: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky, muziky vás vítá a přeje příjemný poslech a pohodu s pravou českou dechovkou Antonín Bulka.

Už jsme tu pšeničku dovázali, žně jsou za námi, leto pomalu končí a začíná krátké, ale hezké období mezi létem a podzimem, které známe jako babí léto, kterému bude dnešní pořad Muziky věnován.

Babí léto je období na samotném konci léta a začátkem podzimu, zhruba od poloviny září až do začátku října. Vyznačuje se slunečním a příjemným počasím s teplotami přesahující přes den 20 stupňů. V noci a ráno teploty klesají až k bodu mrazu. Časté jsou i ranní mlhy. Babímu létu se také říká pozdní léto nebo léto svatováclavské.

Označení babího léta vzniklo pravděpodobně kvůli drobným pavučinkám, vznášejícím se v tomto čase volně ve vzduchu. Ty prý v dávných dobách připomínaly lidem šedivé vlasy našich babiček. Léto je jí zestárlé a bez své bývalé síly. I to vystihuje jeho označení babí.

Severní Americe se používá pojmenování tohoto období indiánské léto. To má některé shodné či podobné prvky s naším babím létem. Stejně jako u nás jsou srážky podprůměrné a teploty se drží přes den celkem vysoko. Většinou fouká jen slabý vítr.

Délka trvání tohoto příjemného období je rozdílná. Není pravidlem, že by babí léto přicházelo pravidelně a doba jeho trvání byla stejná každý rok. Například v roce 1959 trvalo babí léto 7 týdnů.

době babího léta slavíme dva naše státní svátky. 28. září svátek patrona české země svatého Václava, který usedl roku 925 na český trůn. Byl panovníkem, který ochránil český národ před podmaněním od nepřátel a usiloval o mravní a kulturní povznesení Čech, které zrovnocenil s ostatními evropskými zeměmi. Největší náš státní svátek, den vzniku samostatného československého státu, se slaví 28. října.

co ještě dodat? Každé roční období má svůj půvab. Po skončení babího léta se budeme těšit z hezkého podzimu a pak snad ze zasněžené zimy. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky se těší a přeje hezký zbytek dnešního dne Antonín Bulka.

Krásný dobrý večer, na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Jde mu to jako když bičem mrská, upletl na sebe bič, má jazyk jako bič. Všimli jste si, v kolika lidových rčeních se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích? Podíváme se na to v dnešní folklorní půlhodince. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak tedy, jak vypadal takový bič, tedy nástroj k pohánění koňského, kravského nebo volského potahu u našich předků, určitě dobře víte. Skládal se z dřevěného nebo bambusového takzvaného bičiště a z řemínku uvázaného na horním konci bičiště pomocí poutka. Na řemínku bývaly uzlíky a často také barevný střapec. Řemínek přitom musel být dostatečně dlouhý, aby bylo snadné práskání, pobízející zvířata k rychlejšímu pohybu. Ale pozor, dobří hospodáři a kočí nepoužívali bič ke šlehání zvířat, ale pouze k jejich pohánění lehkým dotekem a práskáním.

V dnešním špalíčku si připomínáme důležitý nástroj hospodářů a kočích, tedy bič, a nutno říct, že dobrý bič býval pýchou každého kočího a býval také dobrým dárkem. Takový bič sehrával důležitou roli i v řadě výročních obřadů a zvyků, zvlášť o Vánocích. V předvečer významných svátků vyháněl hospodář práskáním zlo od domu. Bič se ale objevuje i v celé řadě lidových rčení a na ta se podíváme hned po dalších písničkách.

0: tak a pojďme se tedy podívat na lidová rčení, ve kterých se objevuje bič. Asi nejznámější je rčení plést si sám na sebe bič, což znamená sám si připravovat své trápení nebo utrpení. Slyšela jsem i pobídku švihni se bičem ve smyslu pospěš si. Když je někdo příliš hubený, říká se o něm, že by se mohl svlékat za bičem. Když mluví velmi rychle, má jazyk jako bič. A podobných rčení existuje ještě víc. Podíváme se na ně zase po písničkách.
1: Jede pošta z Vídně, má koníčky šimle. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Koníčky řechtají, po straňky vrzají. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

hop, hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Pojedem přes hájek, tam je pěkný chládek. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Vraný koník skáče, mnohá pana pláče. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

Ve dnešním špalíčku si povídáme o lidových rčeních našich předků, ve kterých se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích. Je zajímavé, do kolika rčení taková věc, jakou je bič, pronikla. Určitě jste se už setkali s přirovnáním, jde mu to, jako když bičem mrská, tedy že mu to jde dobře, pěkně od ruky. Polské lidové je rčení z písku bič kroutit, které znamená marně se namáhat. No a zřejmě novodobější bude výraz školáků, respektive spíš jejich rodičů, kteří jedničky ve škole označují právě jako biče.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní, dnes věnovaný důležitému nástroji hospodářů, tedy biči. Trochu jiný byl formanský bič, který se skládal z pružné hůlky a takzvaného švihadla nebo špagátu. Formani nejvíce kupovali už hotové biče, nebo si je občas i sami vyráběli. Formanským bičům byla často přisuzována i kouzelná moc. Bylo jimi prý možné znehybnět konkurenční zápřah a také prý dovedli koně donutit k převezení nadměrně těžkého nákladu. Alespoň tomu naši předci věřili. Ale to už by byla zase jiná kapitola. Pro dnešek se s vámi ve špalíčku lidových písní rozloučím a budu se těšit na slyšenou zase přesně za týden. Hezký večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň už hledá budoucí vánoční strom. Areál na šumavském Špičáku bude patřit bajkerům. A zítra čekejte zataženo přeháňky, postupně až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Město Plzeň už s předstihem hledá strom, který o Vánocích ozdobí náměstí Republiky. Jak by měl budoucí vánoční strom vypadat, upřesní mluvčí magistrátu Hana Josefová.
2: Ideální strom by měl mít výšku 13 až 15 metrů a pravidelný kuželovitý tvar koruny bez proschlých větví. Také by měl mít jen jeden rovný kmen. Zároveň k němu musí mít přístup jeřáb i téměř 20-metrový tahač s podvalníkem, který strom odveze na náměstí Republiky v Plzni.
1: Nabídky mohou lidé posílat správě veřejného statku města Plzně. Magistráty vyhodnotí na přelomu září a října. Hromadný sjezd bajkerů připravil na sobotní odpoledne sportovní areál na šumavském Špičáku. Tamní bike park si tím připomene 20 let od otevření. Jezdci by se proto měli na start dostavit pokud možno v retro oblečení a na kolech z roku 2006. Pojede se bez měření času a na trati budou i dvě zastávky s překvapením. Uvedl to ředitel areálu Jan Kasík. Poté je připraven další program u lanovky. Bike park, který měl při otevření v roce 2006 jednu trasu, dnes nabízí 5 hlavních tratí různé obtížnosti. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámil zástupce komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
3: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
4: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
3: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
5: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
3: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Český rozhlas. Sport.
1: Belgický cyklista Van Aert vyhrál dnešní 13. etapu Vuelty. V horku, kdy průměrná teplota během etapy přesahovala 35 stupňů, si připsal premiérový úspěch v letošním ročníku. Český reprezentant Jan Hirt dojel na 28. místě. V celkovém pořadí se posunul na 19. pozici. Počasí. Večer a v noci skoro jasno až polojasno, postupně až zataženo občasný déšť nebo přeháňky, teploty 16 až 13, na horách až 9 stupňů. Zítra zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, už během dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Povane mírný západní vítr a biojednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na kilometru 46 mezi Cekovem a Mítem ve směru na Plzeň blokuje provoz havarované nákladní vozidlo. V úseku Dobřany-Šlovice se srazila dvě osobní auta a v Halži na Tachovsku ve Žďárské ulici se střetlo auto s motorkářem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy váháme, s kterým pádem se pojí určitá slovesa, s kterou předložkou například. Pojďme si v tom udělat pořádek zase u další porce těchto sloves. Vyvarovat se něčemu je špatně.
2: Ano, je to špatně, ale každý to používá.
1: A jak je to správně?
2: Správně je vyvarovat se něčeho. Tohle sloveso se tradičně pojí s druhým pádem a má se za to, že splynutím se slovesem vyhnout se něčemu se tam dostal ten třetí pád a já teda musím říct, že proti němu pilně bojuju, ale píšou to a říkají všichni.
1: Připomínám, že Dagmar Maginzová je i jazyková korektorka. Politici rádi říkají, hlasovali jsme něco.
2: No, to je novinka, musím říct, protože tradičně se hlasuje o něčem, nebo pro něco, nebo proti něčemu, ale hlasovat něco, ten bezpředložkový čtvrtý pád, není to doloženo, ani historicky v češtině, a ani se to neobjevuje v žádných příručkách. Takže to vypadá, že s tím opravdu přišli politici a že by se to tím pádem mohlo řadit do politického slengu.
1: Ano, oni říkají, hlasovali jsme ten zákon a podobně. Zatímco specializovat se, tam si můžeme vybrat a není nic špatně.
2: To je opravdu vzácné sloveso, tam ať to řekneme skoro jak chceme, tak bychom se měli trefit. Úplně nejčastější je ta vazba specializovat se na něco, ale slovníky připouštějí i specializovat se pro něco, anebo specializovat se v něčem.
1: A diskutovat lze taky něco i o něčem.
2: Tak, to diskutovat něco, tam ku podivu lidé to vnímají jako nějakou novou vazbu, ne běžnou, že se vždy diskutovalo o něčem. Ale už staré slovníky zachycovaly to spojení diskutovat něco jako spisovné a běžné a ono se nám to vlastně vrátilo po letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo drabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měly na to své návody a dobře to ví Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdamlová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze. No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si no, to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak, ano, a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě, třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně, takže než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické
2: různé,
0: co?
2: Různé tekutiny, aha, a tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Učí prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo tak. Děkuju.
0: Zvyšování nechtu, jestli
2: prosím,
0: jsem dobře rozuměl.
2: To je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou. Pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, zkoušela jsem ji odset a nic mě takového nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovsk. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštelé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mas, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí do

0: žít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby, nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
1: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Veselé a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat. Tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
2: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že ano, je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavy a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku? Dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, ale je třeba si přečíst, co v tom je, takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: A nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: léčili
0: příčinu. Osvěží
1: obuv nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné.
3: strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, já ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. Není. Ale ano. Zašla bych za alergologem a nechala ano. bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtanovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopečska. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: A oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstne, ale jenom na palčíku nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou, jak mi odpadne ten nehet a zase jí roste novej.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: By se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísni.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. Spaří to. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horký nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl. Opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby sypral pravidelně ponožky a měnil, aby
0: asi
1: boty
0: zvlášť,
1: vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTube kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
3: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
2: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
4: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
5: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
2: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za exitem na Velké Meziříčí Západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Walter?
2: Téměř nic.
3: Vůbec nic.
4: Valtrovka to souvisí asi s automobilovým průmyslem nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklu.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Valtra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Walter. Bohužel bývalého, protože z Valtrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Walter. Protože oni, ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Walter hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Valtrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Walter v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na Mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla, kam neměla. Zanedlouho Walter pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Walter byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Walter zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Valtrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Walter byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Valtrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Valtrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihli dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla třikrát větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce, typ Walter 2T V1. Se čtyřválcovým vodou chlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 tisíc korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Walterova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny. A mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednictví svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckou, leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitelem se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni, a to jak samotné konstrukci Walter, a nebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.

0: smutným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík. Založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 tisíc kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
1: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Valtrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. Automobilů Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do 6místné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Walter řady P na počest konstruktéra Plocka představovali odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem, 2-litrový Walter P4 je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes tupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí. Navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtru, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama, nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetý nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná aráda, pro Siebly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku Letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Siebly a pro Storchy, ty už teďko měly české názvy, a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Waltrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Waltrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan, do Rudého Letova, a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem, pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Waltrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, asi se na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Waltrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Waltrovku, ale už to žádná Waltrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Waltrovky stal motorlet. Ovšem musíme říct, že motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiGy 15 a ve Waltrovce, tedy v motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Waltrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Walterové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
3: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak, továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Walterovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Walterovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Walterovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tehle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto, počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem, je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, říčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že neštěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po něm jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nichž mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměrně nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Teská na pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří? To velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácení. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky. No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí. S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák výjima chladný. Úctivě. Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co mi zvem balkónek v ulici. Venkovský.
4: Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetlička, čimelou maličky.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum! To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí se neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevězte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo, to už já jako nevím. Oni neměli nábytek, ti herci neměli nábytek, já si pamatuju, a babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku, možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
8: nebylo babička. Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
7: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku a pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: O Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
1: Vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
2: Ano, to byla moje velká role.
1: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
2: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
1: Koho neměl rád. Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
2: No, já začal být šťastný.
1: A ten Pašava je šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
1: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
4: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
1: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků. Tak by...
2: No, v kostce. Já si říkal, že lidi se strašně baví mezi se.
1: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš Stol, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
1: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
1: No a jsou závistivý asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
1: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
3: Ne, jsme nehráli.
2: Plody osvěty.
1: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se a vždycky jenom načal, nezlob si, a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zlob se Františku, já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
1: kabátu, ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigartašce.
3: No jo, ale ještě
2: taky, jak se ještě zlobím.
1: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se Františku. Já jsem si říkal, který uliční,
3: ten večer
1: ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já od

0: chrnku deku a tam byla cedule, nezlob se, Františku.
1: Víš, jak to bylo?
0: Musí vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
1: Víš, jak to
0: ráno
1: bylo,
0: jsem
1: to
0: se holil, bylo v tom, no.
1: To Pepík Rus volal k vám.
0: Hildě.
1: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
0: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
1: To je klub dobráků, tohleto. Divadlo pro vaše uši. Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
2: hypnotizéra. Ano, roli, no,
3: co jiné.
1: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
4: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
1: No to byly brepty nádherný.
0: Ten slavný brepty.
4: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
0: Oni jsou slavianofilové.
4: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
1: Slánofínové.
4: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
1: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
0: řekl.
1: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Valdová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní kusouky.
0: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
3: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoji, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, valič.
1: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky
5: směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
0: Pozdravíte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselhru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka dobře je to braková literatura. No, prosím, prosím.
3: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
4: To jsme si těši říkáme, ona extempore, jo.
0: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, že jo?
3: Ano, to poenta je tahle ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Krombaurová zařvažka, tak to byl tvůj akční.
0: To si nevěděl, to je fakt, ale to nejsou vymyšlený historie.
3: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
0: Na židli.
3: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co to dělá ženská, prosím, a co, viděla jsem v Carmen, a si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
6: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Nápad.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žrali je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávám.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Šime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere, Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Blížoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do tří. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, jedna.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestal jsem Morgna. Já, mě nesměj pověsit, mě ne.
6: Dva. Nestřílet, já se vzdávám.
0: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět. A navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
4: pevně!
3: Puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford? Ten už dávno není v Marseji.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak. Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej, hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastně jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Chemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovy, jak umíral, nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince: Paninko, já jsem celý život bojoval za dělnickou třídu A za komunistickou stranu musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roku bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu a komunisti mě mého syna zabili. Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším. Děkuju. A dobrou noc.
2: Kdo to bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život. Je to život.
2: No, to
0: děkuju.
2: To je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy, ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy, ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo. Svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. Křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec, když se řekne Bible, nebo někdo ji podá, nebo vám ji někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů.

0: Tady Jarda Sokolovsko.
1: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
0: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod. Nic jiného.
1: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
0: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně, a lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, tak ze všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. Ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaké příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co tam je za...
1: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat. A nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
0: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
1: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak... Podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste nectliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
0: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju a říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
1: Ano.
0: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řečit.
1: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní, hned všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
0: Ještě můžu něco říct, můžu?
1: Povídejte.
0: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
1: Ano.
0: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste vy deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
1: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
0: Tohle asi ne, samozřejmě.
1: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době, spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidávám.

Máme i další písničky. V Noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet. Jsem chtěl říct kvartet. Ne. A Josue, to taky patří.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je. Eva, zdravím. Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: A jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli, ať víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: To se mi tak výjimečná, protože mi najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete. A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, chvilku to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak to trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi živili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Bibli se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom taky ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Bibli je formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, no, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: A vlastně i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Hezký večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor deseti základních přikázání v Bibli, vlastně, která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu, pro vás, Babi Daněk.

zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, kdo mi na to řekne? No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout za druhé světové války, byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím. No, co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, kdy jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si proštudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, které se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo, takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv no. situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, to a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
3: No,
1: a to
3: nevím,
1: přece nemá, to a to přece to... nemá nic společného, že za všechny války mohou...
3: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat, jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě, ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne, já naopak uznávám zub za zub.
1: No já mu dám do držky.
3: Takže když mě někdo ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ano. ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když jí někdo má, někdo řekne, anděl strážnej, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž takž, tak určitě neřeknu, anděl strážnej byl nade mnou, ne. Měl jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje ano. a někdo, ano. neříkám, že tomu věří, ano. ale... Ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
3: No jasně, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale žádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal sama sprostá slovíčka a tady nejsme teďka v pelíškách, aby jsme si to kreslili na tabuli.
3: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda, a potom, když jsem šel v 50 do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho nebokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte majitele tohle telefonu, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivý, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to hebel, kdybych to radši hodil do Vltavy. No, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě. Jo. Já jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju. Dobrou noc, bude půlnoc. Ať se daří.
3: Děkuju. Mějte se taky všichni krásně a snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny. A dobré kšefty.

0: koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář, kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout. Boris, Bojan. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Borovec. Vlastně... Je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopisy i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnosti, otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrah a podobně, celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, jako nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s nimi nějak blíž neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptické v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Mhm. Ano, to znamená, že to může vlastně nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě určitě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Záleží samozřejmě na tom, jakýho má celhry potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, že to řeknu, třeba Růžová knihovna a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně posluchači naznačili, že dnešní takové, řekl bych, úspěchné doby má spousta lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To už budeme zase příště doprobereme, no, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka, dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útichu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dana?
1: Dana.
0: Dan. Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčků, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá. Ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodným, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takový neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v mnoha směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Uhum. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucího a tak dále, který se stoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých. Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Chápu to,
0: protože vlastně člověk těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, jo. Ale vlastně no. Mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
1: No. Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem, jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk.

0: třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco méně než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám, prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím, směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu, nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitevních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm. Jo, vím. Ano.
2: A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy.
0: Mm-hmm.
2: A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitevní knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitevních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu. Ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitevní knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a staříček. A tam jí předal ten kněz knihu, no, je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to
0: Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, nerdy ho nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčcích. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. A věřím tomu, věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem

0: mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve, o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší
1: ano,
0: radost.
1: Máte pravdu. Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
1: Ano, určitě tak, protože nedávno, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastněma. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
1: Děkuji za vyslyšnutí. Mějte se hezký, hodně zdraví, nashledanou.

0: Silně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr. Vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání. Kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. Já už to už jsem četl, to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo, halo.
0: Ano, to jste přesně vy. Tak vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, slyšel jsem správně, Helena. Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás, svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já Bibli čtu každý den, je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád, mám už ji přečtenou víckrát. A Bibli je třeba číst s modlitbou, jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. A to, tak, no tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak teď je to její věc. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik biblí doma, ale no, i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám i polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zastřu tak, že otevřu jak jdu. Mm. No, ale Biblie třeba přečíš celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale nový zákon pro počátek je lepší, čiž nový zákon proto, že starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat pan Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, a čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. Mm-hmm. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No, a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No, a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil, manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste?
1: Takže, prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky a dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No to se teda dostáváme.
1: A byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. To modlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No tak,
1: no, tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne,
0: taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla, nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta.
0: Mm-hmm.
1: A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané v jiné dimenzi.
0: Tohle probereme určitě příště.
1: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
0: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Protože...
1: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
0: Tak.
1: Děkuji. Tak vám to řeknu.
0: Děkuji za zavolání, moc děkuji. Téma i pro některou z příštích linek poznamenám si, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
1: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, já je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Denikén psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj.
0: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
1: Dobrou noc.

vnikali v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna a dala chasám nadlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána, v rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. traka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, last body, the body, the body, oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel. Čověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se. Za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mně vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: to je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. Ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato vlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A on, víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mi říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan za úpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
1: Domlouvala jedna paní Malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenok. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starej, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiný. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
1: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

vlastně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavač se vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty, ty má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. On říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane Vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane Vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo ti...
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tělo. Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po dvou kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
5: on už byl člověče mrtvej.
4: Ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? Té bašta, co? Všichni se smějí.
2: hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
2: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, léto jsem totiž, drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti, ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my, chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton, už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví, o lordu Pambletonovi, ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: cum a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď!
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, tvink.

0: chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: A co

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš. Nikde jíst mi nedají. Tak si šeptám potají, co by